Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: Fajn Fresh Radio. Klikni na fajnradio.cz a poslouchej kdekoliv. Check it out.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
3: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
2: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
3: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity. I only want you in. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
2: Are you ready, ready? This is Bruno Mars.
3: I'm Olivia Dean. It's Sabrina Carpenter.
2: Music.
0: Fajn.

Zakončete léto u skleničky dobrého vína v Čejkovicích. Vinaři vám 29. srpna otevřou dveře svých vinařství. Čekají vás degustace, prohlídky a jedinečná atmosféra Jižní Moravy. Přijeďte ochutnat, objevovat a užít si den otevřených sklepů v Čejkovicích. www.vinoschejkovic.cz.

0: nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh.
1: Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
2: Venku dneska převážně jasno, no a nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot
2: News. Na úřadech se má víc kontrolovat, co zaměstnanci během pracovní doby dělají na počítačích. Ministr Adam Vojtěch podporuje sledování aktivity úředníků. Řešit se má třeba nevhodný obsah pro dospělé online nákupy nebo hledání nové práce. Nízká hladina Dunaje odhalila u slovenské obce vrak lodi. Plavidlo se za druhé světové války podílelo na zásobování nacistického Německa. Teď se po desítkách let znovu vynořilo z řeky. Julie Anderson se v princezněném deníku 3 neobjeví. 90-letá herečka odmítla nabídku na návrat. Přestože ji tvůrci celý rok přemlouvali, říká, že už je v důchodu a příběh podle ní může fungovat i bez ní.
9: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
10: Pozor si dejte na silnici 490 v obci Hřivinův újezd okres Zlín před výjezdem z obce ve směru na Doubravy. Tady se bohužel srazil osobák se zvěří a na místo jede policie i záchranka. Pozor taky na D1 na 368 km ve směru na Ostravu. Tady havarovali dva osobáky. Je tady neprůjezdná zpevněná kranice. Tolik dopravě, teď už Morning Boost.

0: Krásný čtvrteční ráno. Musím uznat, že dneska je to ráno fakt krásný, vzhledem k tomu, že zítra bude páteční ráno. Hele, včera jsme mohli být svědky zatmění slunce, tak doufám, že jste si to užili, protože taková věc není jako pustit si video na stránkách pro dospělí, i když nějaký video by vám mohlo vypálit zrak, jo? To je jedno, není to prostě běžný. Wendy, koukala jsi?
1: Ne, já už jsem zatmění slunce viděla.
0: Jo.
1: Víš, zatmění, jakože s Edwardem.
0: Jo, no, vidíš, to je žádná novinka pro nás, jo.
1: Ne, nekoukala jsem, už jsem to viděla kdysi jindy, a teda pár několik let zpátky, tak mě to už tak tolik, jakoby...
0: Už ti to tak jako netankovalo.
1: Už mě to tak netankovalo.
0: A viděla jsi to na Instagramu teď, předpokládám?
1: Já jsem na Instagramu, protože tam jsem hrála CS-ko,
0: tak... Tak to je důležitější, jo. Jasně. No tak jo, tak... Pokud jste koukali jako Wendy, respektive nekoukali jako Wendy, nebo jste koukali naopak jako Wendy, pojďme prostě všichni společně užívat dnešní ráno. Před náma v playlistu songy jako například třeba Tiffany Arish nebo taky Sombrero Undressed. Jdem na to.

0: David Guetta, Chris Willis, I Would Lie to You. To je něco, co nám dohrálo tady po ránu na Fajnu.
1: Dámy a pánové, dnes máte svátek a možná jste to ani nevěděli někteří. Jinak o vás, Alenkách, víme, vše nej, ale nejste jediný, kdo dnes oslavuje. Možná se někteří z vás dnes probudili a nečekali, že by si na ně někdo vůbec vzpomněl. My ano, my myslíme na všechny, protože pokud rádi třeba držíte příbor levou rukou, nebo po toaletním papíru radši sáhnete levou rukou, a nebo je levá ruka ta ruka, která je prostě vaše hlavní ruka, tak dnes musíte náležitě oslavovat. Dnes je světový den leváku! Wow!
0: Jsi levák?
1: Ne. Ale říká se, že leváci jsou chytřejší. Ty jsi levák?
0: Já mám takovou tu poruchu, když jsi jako v oboju ručka.
1: V oboju ručka. Partner to posiťuje. Znáš nějakýho leváka ve svém okolí?
0: Znám leváky ve svém okolí, no.
1: A mohla bys říct, že jsou chytřejší?
0: Asi jako jo. Nevím, jestli bych řekla úplně chytřejší, ale mají jakoby, mají v něčem prostě přidáno.
1: Jo, jakože u mýho brachy tak jako, i když jako to nerad přiznávám, tak prostě ta matika mu jde líp, no. Hele, mě zajímalo jako ze slavných osobností, kdo je levák, tak třeba samozřejmě Messi, že jo, ale pak třeba takový Napoleon byl prej levák.
0: OK.
1: Nebo třeba tady koukám, že takový Henry Ford, ten, co založil Ford, jo. Nebo to je všechno. Charlie Chaplin byl levák.
0: Lady Gaga je taky levák.
1: Hustý. Tomio Okamura levák.
0: Ne, to si pleteš leváka s někým, kdo je levej.

0: Balance, to je čtvrtek na Fajnu. A taky Loi, její Red Eyes na Fajnu. Tohle je Morning Bush na Fajnu, 17 minut po 6. hodině. No a tohle to na Fajnu je...
1: Playlist, který nás rozhodně čeká.
0: Oh,
1: oh yeah. Yeah, Malcolm Todd Earrings.
0: Naprosto v pohodě, já bych tady ten song takhle jenom tady tu část, jak to tam jako dělá. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, dun, mohl poslouchat furt.
1: Je to taková čilovka, že?
0: Taková čilovka, jo, jo. Tak tuhle čilovku dáme za chvilku, kromě toho dáme taky třeba tohle z toho. Kygo, Kill It, taky Griffin, jejich Save My Soul. Save My Love, Save My Soul bych možná potřeboval taky já. Hej, proč jsem to řekl? Tak tyhle songy za mal chvilku, pak dáme nějaký ty random fakta. Pěkný ráno. Morning Boost.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Tohle byli Kygo, Khalid, Griffin, Save My Life tady na Fajnu a tohle to jsou Fikyho 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
2: Andrej Babiš sdělil, že je v šoku, kolik zaměstnanců a jak dlouho se dívá na stránky pro dospělí. My jsme v šoku, že Andrej v šoku, ale ne každý si může dovolit každý den eskortní služby anebo nutit manželku každý den. 90% lidí by nikomu neukázali svou historii vyhledávání právě kvůli tomu, že vyhledávali stránky pro dospělí. Ale samozřejmě, kdo by odolal Andrejovi a jeho šarmu. Takže promazávejte, nikdy nevíte, kdy na Andreje narazíte. A stránky pro dospělí patří mezi nejnavštěvovanější typy webu na internetu. Samozřejmě to jen kvůli tomu, že hodně lidí neví o stránkách, na kterých si můžete na dálku adoptovat želvičku, dát jí jméno a sledovat, jak roste. Prosím vás, tohle to neměl být žádný narrativ na Bonga Kams, jo? Morning Boo.

0: Nico Santos, jeho Ray of Light, krásné, dobré čtvrteční ráno, za 5 minut 6:45 a my pokračujeme dál. Dámy a pánové, za malý okamžik se tu uskuteční opět náš ranní songfight, ve kterém soutěží můj song versus song, který vybere Wendy. A vždycky o něco hrajeme a někdo z vás nás má za úkol rozsoudit. O co budeme hrát dneska, Wendy? Včera jsme hráli o peníze, já jsem prohrál, tak co kdybych to pokusil jako vyhrát zpátky?
1: Zpátky peníze, že bych si zdvojnásobila výhru?
0: Můžeme zdvojnásobit sázku.
1: Takže o kolik?
0: Včera jsme sázeli každý 2 kila, tak dneska 4.
1: OK. Jsem pro.
0: Dneska je to velká výhra, když tak. No tak jo, dámy a pánové, za malý okamžik songfight a někdo z vás na drátě, na telefonu, kdo vybere, čí song nakonec uspěje a kdo nakonec vyhraje. Takovýhle velký prachy, takováhle gamba po ránu, to se nevidí jen tak.

A pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.

0: Hashtag DJ Coco Qwerty, jejich Everything's Alright. Tohle je Morning Bush na Fajnu, 10 minut před 7 hodinou. A v tuhle chvíli nás čeká náš klasický ranní song fight. Fight, ve kterém se utká můj song versus song, který vybere Wendy, nebo už respektive vybrala. A někdo z vás, kdo rozsoudí, kdo dnes zvítězí a čí song si tady nakonec pustíme. Pozor, důležitý říct, že po každý o něco hrajeme. O co hrajeme dneska, Wendy?
1: Dneska podle tebe hrajeme o to, kdo vyhraje 400.
0: Jenom pokud jste včera třeba neposlouchali, tak včera jsme hrali o 200. Dneska jsme zvýšili jako bank, jo. Takže dámy a pánové, 724634634, pojďte nám zavolat a případně rozsoudit. Hele, někoho máme na drátě. Jsem zdravý, jestli to bude Kuba, který volal i včera. Kubo, seš to ty nebo ne?
2: Jsem Tomáš.
0: Je to Tomáš.
1: Ahoj, Tome.
2: Kuba už je otravnej, tomu už to brát nemůžete.
0: Jak Kuba. Tome, jak se máš dneska po ránu?
2: Dobrý, pracovně, ale dobře.
0: Co bys takhle po ránu zakázal? Jediná věc, kterou bys se zakázal, co by to bylo?
2: No, pracovat samozřejmě.
0: Ano, souhlasíme. Tak uvidíme, čí song nakonec zakážeš ty. Doufám, že mi vyhraješ nějaký penízky.
2: Chtělo by to vrátit, víš, za včerejší.
1: Ne.
0: Mentalita gamblera, ne? Tak jo, Tome, jsi připravený?
2: Jasně.
0: Tak jdeme na to, první možnost. Jejich Electric Love. Možnost číslo jedna. Co na to říkáš?
2: Není to špatný.
0: Není to špatný, dobře. Tak možnost číslo dvě zní takhle.
1: Možnost číslo dvě, David Guetta, Sam Martin, Lovers on the Sun. Tak co to bude?
2: Bude to, jelikož dvojka už je strašně poslouchaná, tak jednoznačná jednička.
1: Mám další 400!
2: Ty si chtěl jít na jistotu, vejď, a ono to nevyšlo.
1: Ok, Tome, komu to věnujem?
2: Asi mojí rodině. Mojí rodině, samozřejmě.
1: Dobře, my to zase na oplátku věnujeme tobě, já ti to věnuju hlavně. Já budu mít dneska snídaní.
0: Tome, už nevolej, jo?
2: Zítra se slyšíme, jo?
0: mě tady zrujnujete.
1: Tak zítra o 6. Stovek.
2: Musíš vybírat pořádný pecky, ne? Takovýhle srágory, prosím tě.
0: No jo, no. Tak zítra uvidíme. To mě se krásně.
2: Jde se, čau, čau.
1: Čau.
0: No, tak to mám hořko sladký ráno. Jdem na to. Morning.

0: Poslouchej Fajn Fresh Radio www.fajnfresh.cz.
1: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
2: Dnes převážně jasno, no a nejvyšší denní teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
3: Fajn.
0: Fajn Radio. Fajn Radio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
2: 19-letý muž v Plzni vnikl přes poškozené dveře do cizího bytu. Podle svých slov se chtěl jen vyspat, takže si předtím v klidu došel na záchod a dal si sprchu. Policie ho ale rychle odhalila a hlavně test na návykové látky měl pozitivní. Nezaměstnanost mladých loni vzrostla na 12,4%. Bez práce tak bylo celosvětově asi 67 milionů lidí mezi 15 až 24 lety. Podle odborníků k tomu přispívá slabší ekonomika, ale i rychlý nástup umělé inteligence. Slovenská zpěvačka Adéla se zapsala do historie. Její nový singl debutuje na 85. místě Billboard Hot 100, což je vůbec první umístění Slovenky v tomto prestižním americkém žebříčku.
3: Fajn.

0: ať už jste o 4 kila lehčí, anebo bohatší, je tady krásný čtvrtek. Dobré ráno, 7. hodina, Morning Boost pokračuje. Čtvrtek jak vyšitej.
1: Jo. Teď mě napadá, nevíš, proč se Vendy říká jako vyšitej, že jako něco vyšitý?
2: Jakože je to asi jasný, ne? Jako je tam jasně daný.
1: Dobře. Ne, to je jen taková úvaha, co bude hrát v playlistu.
2: Před námi Cameron Be Mine, nebo teď už Eva Farná Perpetuum Mobile.
0: Tak hezký ráno, za chvilku kouknem na vynález, který bude hned po toaletním papíru, ten nejpoužívanější vynález a všichni bychom ho měli mít doma. Morning Boost. Fajn.

0: Tohle to byly Chemical Brothers, jejich Go při čtvrtku, 11 minutek po 7 tady na Fajnu.
1: Dámy a pánové, co je ta nejotravnější věc na světě? Není to dítě plačící celý let letadlem? Ani to, když po vás z rádia někdo chce, abyste napsali svůj názor do studia? Ne, je to daleko vyšší level. Komár. Komár, ten malej, nechutnej, upištěný lítající fakan, co máme dvě ráno zamrouská fanfáru do ouška. Lidi s tímto nepřítelem bojují po generace, dříve nebylo nic, pak se objevila síť, pak repelent a teď tu máme ultranový vynález právě k boji proti komárům.
0: Je to, vlastně nevím, jak to má popsat, je to prostě taková jako krabička, ve které je laser, a ten střílí ty komáry. Vypadá to jako taková kamerka, prostě, kterou byste si dali třeba do auta, nebo vlastně jako byste viděli na nějakého streamera, který má tu kameru, tak, tak nějak to vypadá. A ono to vlastně jako sleduje pohyb toho komára už za letu a za letu.
1: On se střelí. Ty krás. To je ale nejlepší, jako nejlepší věc. Normálně Nobelovku za mír bych dal tomu člověku, kdo tohle z toho vymyslel. To je jediný laser, který vám sousedí přes ulici, za který vám i sousedí přes ulici poděkujou, když jim to nasvítí do okna. A já být tím vynálezcem, jo, tak se teda jen neomezu na komáry, ale zařadil bych tam klidně i třeba takový vosy, jo, ty mě jako taky štvou. K čemu jsou vosy? Přemýšlela jsi nad tím, k čemu jsou vosy?
0: Vím, k čemu jsou vosy.
1: K čemu jsou? K ničemu, ne?
0: No, pomáhají k rozkladu.
1: Mouchy. K čemu jsou mouchy?
0: K rozkladu.
1: Aha. A k čemu je třeba takovej spolubydlící, který jde ve 3 ráno do ledničky a zbudí celý barák?
0: Jo, ten je úplně zbytečný. No.

0: BB Rexha, taky Faithless a ich New Religion. Tohle je Morning Bush na fajnu, takhle při čtvrtku, 19 minut po 7 hodině, za chvilku. Zpěvačka Ré. A opět se bude ptát, kde je její manžel. Where is my husband? Tento song tu zazní. A zazní třeba... kapela. Německá kapela. Giant Rooks. Jejich Want It Back. Tak hezký ráno, tyhle songy za malou chvilku a pak si řekneme, proč si už nikdy v životě nedávat džus v letadle. Morning Boost.
1: Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
3: Music.

0: personál.
1: Mal Smith, jeho Nice to meet you na fajnu. Půl osmý aktuální čas. Dámy a pánové, tady dnešní...
2: Bizár dne.
3: Bizár dne. Fajn.
1: Chaos na palubě letadla. Posádka rozdala 100 cestujícím projímavý džus. Ach jo. Mně přijde, že poslední dobou tady řešíme jen letadla a bizarní momenty z letadel. Až by si někdo mohl myslet, že nás platí nějaká autobusová společnost a že jsme rozjeli nějakou antikampaň proti letadlům. Já proti letadlům vůbec nic nemám, ale ty aerolinky si za to můžou prostě sami. Jako rozdat cestujícím projímavý džus v letadle je jako kdybyste svého nejlepšího kamaráda poslali do pekla a ani nemrkli. Pokud jste někdy letěli letadlem, víte, že na palubě jsou jen dva záchody. A dostat se k ním je občas těžší úkol, než ten, co vám zadá naštvaná matikářka před víkendem. A když potřebuje v jeden moment 100 lidí na záchod, ale to si nechci ani představovat. Tak doufáme, že aspoň kapitán byl co k čemu a spustil nouzový protokol vypadnutí masek. Už vidím tu rádiovou komunikaci kapitána s nejbližším letištěm. Potřebujeme nouzově přistát, 100 lidí musí na záchod. Fua, být na palubě takového letadla, tak si možná přeju, aby to spadlo. Nový díl leteckých katastrof by byl neuvěřitelný. Pád letadla zapříčinil ucpaný záchod. Šíš.

0: Čau, Sheikh Love Tonight. Na fajnu, 3 minuty před 7:45. Dámy a pánové, v tuhle chvíli je na čase, aby jsme tady otevřeli takové svěřovací se okénko. Co nám v životě chybí, ale neříkáme to. A je mi jasný, že většina řekneme peníze, ale to říkáme tak něco, co neříkáme. Wendy, protože takhle, z jednoho prostého důvodu, jo? Je to kvůli tomu, že já jsem četl, že když jako se takhle věci řeknou nahlas, tak je možný, že si to potom jako do toho života jako přivedeš. Takže když to třeba řekneme teďko, nebo to někomu sdělíme, třeba když to pak sdělíte nám, tak třeba se to vyplní. Co ti chybí?
1: Mně chybí Morava.
0: Morava?
1: Mhm, chybí mi takový ten domov.
0: Oh. Takže chceš říct, že kdyby fajn vysílal z Moravy, tak jsi spokojená?
1: Úplně nejvíc top, jako.
0: No, já to mám podobně, tak jako velice skromně, ranch v Americe mi chybí. Tak kdybych třeba jako šlo vysílat z ranče, z nějakého ranče v Americe, byl bych spokojený. A co vy? 724634634, pojďte nám říct, co chybí vám, ale neříkáte to. Za chvilku na to mrknem a třeba se to vyplní, co vy víte. Morning Boost.
2: Fajn. Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Co teď posloucháš? Co teď sleduješ? A o čem se bude mluvit zítra?
2: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: je The Weeknd, jeho Can't Feel My Face. Posloucháte Fajn, za pár minutek 8 hodina raní. No a pojďme se podívat na vaše zprávy.
1: Před malou chvilkou jsme mluvili o tom, že manifestace může být reálna a manifestace na hlas může být ještě reálnější. Tak nás zajímalo, co vám chybí a co třeba neříkáte a co by bylo naopak lepší teď jako třeba říkat a třeba to případně přitáhnout do života. Jak říkala Wendy, pojďme mrknout na vaše zprávy, co tam máš?
0: Já tady mám, že někdo píše, že by velmi rád novej počítač, ale že o tom nemluví před rodiči, protože by byli naštvaní.
1: Ojoj. Tak držíme palce, aby se povedl nový počítač. Já tady mám třeba zprávu. Ahoj, mně chybí luxusní vila s bazénem jako podlaha a žralokem uvnitř s padacími dveřmi, nice. Na který se postaví každý, kdo se mnou bude chtít, nice, mluvit. A s páčkou po mé pravici, kterou ty dveře budu odvládat. Čau, Pepa Brno. S Pepou z Brna není radno si zahrávat.
0: Mám tady taky zprávu, taky vůbec nevím, škoda, že se nepodepisujete, příště se podepište. Je tady napsaný, chtěl bych tobogán ze svého okna až do bazénu.
1: To jsem taky...
0: Ale to je takový dětský sen, přímo, víš?
1: Ano, možná dětský sen, který u některých převládá dnes i v dospělosti, třeba u mě. Čau, čau, chybí mi parkování po Praze, kdy vás nešikanovalo takovýto auto, co má na střeše létající talíř. Pokud byl váš děda estébák, nejspíš děláte tuhle tu práci. Dobře. Máš tam ještě něco?
0: Ještě tady píše Peťa, že si rozhodně, samozřejmě tajně přeje to nejluxusnější auto.
1: Ano, já tady mám taky zprávu. Ahoj, mně chybí Géčko. Tahle zpráva je sice anonymní, ale typoval bych, že to napsala Lela od Vémoli, jo? Kdo nevíte, tak oni to auto včera zabavil. No a poslední zpráva, na kterou jsme se šli zeptat našeho hudebního manažera, ten říká, že mu chybí hudební vkus a že se všem omlouvá. Libore, nepřijímáme. Ne, je to dobrý. Ty písničky jsou banger.

0: socials.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
0: Sleduj Fajn.
1: Jsme online.
0: Jsme na DAB+.
1: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
2: V Praze se v sobotu 15. srpna koná charitativní festival od společnosti Kapka naděje. Návštěvníky čeká yoga, tanec, meditace, koncerty nebo přednášky, takže program je zaměřený na psychickou pohodu i odpočinek. Výtěžek ze vstupného navíc pomůže s renovací dětské herny na psychiatrii v Bohnicích. Pražská policie pátrá po muži, který ze supermarketu na Praze 6 ukradl víc než 130 balení ořechů, vzal kešu, pistácie a celkem způsobil škodu za 15 000 korun. Jeho řádění zachytili bezpečnostní kamery, policie teď zveřejnila záběry a prosí veřejnost o pomoc s jeho identifikací. Festival Letní Letná už startuje v Praze na Letné. Zahájení nabídlo akrobatické vystoupení a to za doprovodu částečného zatmění slunce. Festival nového cirkusu potrvá až do 31. srpna.
3: Fajn. Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
4: Pozor si dejte v Ústí nad Labem v ulici Pařížská, tady havarovali dva osobáky, je to naštěstí bez ranění a průjezd je zde se zvýšenou opatrností. Pozor taky v Praze v ulici Karlovarská, tady pro změnu havarovali tři osobáky. A velký špatný na D1 na 179. kilometru ve směru na Brno, tady se srazil osobák s dodávkou, je tady neprůjezdní levý jízdní pruh.

0: Dobré čtvrteční ráno s Fajnem, je tady 8 hodina a pokračuje Morning Boost. Už víme, jakým ulicím, jakým silnicím se vyhnout. Taky víme, že na Praze 6 proběhla velká oříšková loupež, ale nevíme, co bude hrát v playlistu za chvilku.
1: Chceme to vědět?
0: Jo.
1: Před námi Dua Lipa, Dance the Night, nebo teď už Martin Garrix, jeho Animals.
0: Jdem na to, hezký ráno.

0: I takhle zní čtvrteční Fajn Rádio. Olivia Rodrigo, Drop Dead. Co jsem to chtěla vlastně říct? No to je jedno, hele, já asi nejsem úplně AI chatbot, abych to mohla sebe vyslovit.
1: Dámy a pánové, řeší se případ jednoho týpka, který nabízel a sliboval lidem nového, lepšího AI chatbota. A nakonec se ukázalo, že to on odepisuje lidem. No skandál. Skandál. Vy byste snad člověka, zeptali na to, co se kolikrát jako ptáme naší umělé inteligence? To jsou občas otázky, za které by nás všichni jako pomalu odsoudili. Takže jako smekáme před tímhle týpkem, jako to se mu musí nechat. Jako zvládnout psychicky odpovídat na otázky lidí, co si myslí, že si píšou s AI, to chce fakt kuráž. Já být on, tak jedna otázka, jestli se člověk může opít z tiramisu a končím.
0: Odpověděl by si upřímně?
1: Já vlastně ani nevím, jak bych odpověděl. Zase já si říkám, že kdyby měl třeba tenhle ten týpek holku, tak je to šťastná holka. Protože holky se většinou ptají na otázky a kluci odpovídají, i když nevědí odpověď. Nebo aspoň já to tak mám. A pak vypadám hrozně chytře. Nebo by se dal zanajmout jako třeba sekretářka, víš, že jako zvládá všechny ty jako věci, jako vyřešit, odepsat, odpovědět.
0: Jako sekretářka by byl hodně dobrý.
1: Mega dobrý. Mm. Možná se mu ozvem. Tady na Fajn.
0: Asi jo, no.
1: Kolikátý, že máme mít to vystoupení?
0: Vystoupení.
1: No, mít sekretářku, tak to víme, že jo. Fajn.

0: Dobré ráno všem, Temper City Self-Aware na fajnu, 21 minut po 8 hodině, pokračujeme dál za malej okamžik.
1: Stále ještě máme léto, takže pojďme si to léto udělat o něco lepší. Watermelon Sugar, Harry Styles.
0: Kromě toho taky třeba Fall, Wet AD, Pnau, jejich Changes. Tomuhle nemám nic co dodat, jen prostě jako taková ta raní rozehřívačka, čilovka, taková ta, co nikoho neurazí, ani nenaštve. Pokud naštve, tak nevím, vyhledal bych nějakou pomoc. Morning Boost.
2: Fajn. Datart pořádá Maxi výprodej.
3: Cože? Maxi výprodej?
2: Ano. Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: To po ránu je prostě něco, co potřebujeme úplně všichni. Folk Now, jejich Changes. Vy si dáváte fajn při čtvrtku.
1: Dámy a pánové, velká věc. Včera jsem zavítal do mého oblíbeného obchodu, do Actionu, toto není reklama, abych si samozřejmě pořídil nějakou strašně důležitou věc, protože chodit do Actionu je jak chodit na Instagram, na mobilu, jdete tam a ani nevíte vlastně proč. A většinou já osobně si odtamtud odnesu něco, co vůbec nepotřebuju, a včerejšek nebyl jiný. Wendy, neuhodneš, jaký úlovek si mi podařil včera pořídit?
0: No pojď.
1: Chceš to vědět? Mhm. Náladový osvětlení.
0: Jako náladový osvětlení.
1: Jo, náladový osvětlení.
0: Jak vypadá náladový osvětlení?
1: Taková kulička, kterou si dáš prostě na poličku a když ji zapneš, tak podle třeba nálady svítí ti třeba modře, když máš dobrou náladu, když máš špatnou náladu, tak třeba červeně.
0: A jak to poznat tvoji náladu?
1: Nepoznat, tam musíš jako kliknout.
0: Jo, to si musíš tak klikat sám. Wow.
1: Ale...
0: Takže normální světlo prostě, který má v sobě ledky.
1: Jo.
0: Aha.
1: Ale jmenuje se to náladový osvětlení a neber mi to. A já to tak budu brát, vždycky podle nálady to zapnu.
0: Ale...
1: A teď už budu jenom dobrá nálada, protože mám náladový osvětlení. Wendy, ty máš nějakou takovou věc úplně zbytečnou, kterou jsi kdy pořídila?
0: Já jsem si pořídila kdysi takovou malou krabičku, do které se mi právě měly vlíst náušnice všechny moje různé šperky. Mhm. Nebylo zase do toho nic, ale mám to doma.
1: Ty se mi budeš smát za moje náladový osvětlení.
0: Ale náladový osvětlení, pane bože, ty si můžeš vzít ledky a podle nálady si prostě pustit barvu té ledky.
1: Ale
0: nepotřebuješ tomu osvětlení, který se jmenuje náladový osvětlení.
1: Marketéři opět jednou pro změnu vyhráli. Dámy a pánové, jakou největší blbost jste si kdy pořídili vy? 724 634 634. Pojďte nám dát vědět. Morning

0: Kellen, taky Steiner, vítej mezi náma na Fajnu. Za 8:45 a my se před malou chvilkou ptali, jakou největší blbost jste si kdy pořídili. Protože já jsem si včera v Actionu pořídil takzvané náladové světlo, které má svítit podle mé nálady, a přišla dokonce zpráva, která zní: dobré ráno, vy jste to špatně pochopili. Náladové světlo jakože bude svítit podle své nálady. Co znám? Světla z Actionu, druhý den začnou mít náladu blikat a třetí den už nemají náladu svítit. Tak uvidíme zítra. Pak tady mám zprávu třeba, která zní: největší blbost, kterou jsem si kdy pořídila, byl 100% manžel. Blbneme spolu už 10 let. Čau, Marta.
1: A to je hezký.
0: Je to hezký. Marto, tak doufáme, že spousta dalších let spolu blbnout budete. Důležitý si občas pořídit nějakou tu blbost, abyste mohli společně blbnout, že jo? Pak tady mám zprávu, která zní: ahoj, já si pořídil sadu činek. Mm-hmm. Trénoval jsem s nima jednou, teď na nich kočka trénuje motoriku a koordinaci pohybu. Fungujou jako takový bludiště. Ale tak hlavní, že našli svoje využití, že jo?
1: Jo.
0: Ahoj, největší blbost, kterou jsem si kdy pořídila, byly elektrické svíčky, abych neriskovala, že z reálných svíček chytne dům. Ironie osudu, že elektrické svíčky dostaly zkrat a vyhořeli jsme z toho. Hezký den. Tohle měl být pozitivní vstup.
1: Tak nic.
0: Tak nic.
1: Tak tam pusračit písničky.
0: Teď budou ještě k tomu reklamy. To je prd.

0: nejlepší zhit parád.
1: To nejlepší ze streamu.
0: To nejlepší z TikToku.
2: Fajn. Vždycky je hot.
3: Vždycky fresh.
2: Fajn.

0: Fast Boy, jeho Beautiful Life na Fajnu. 4 minuty před 9 hodinou, to znamená pouze jedno jediné. Morning Boost je u konce a mě zajímá, co dneska Wendy bavilo nejvíce.
1: Já přemýšlím, mě bavily asi 3 random fakta.
0: Ne, ne.
1: Jo.
0: To je moje specialita. A pamatuješ si je? Já už
1: ne, ale jsem se hrozně pobavila nad tím, když jo?
0: Fakt. Tak třeba zítra znova.
1: OK.
0: Jo? Tak může já slibuju. Tak jo, dámy a pánové, zítra znova od 6 do 9. Dáme si páteček hezky společně, tak jak to máme rádi. Mějte se krásně, hezký zbytek dne a těšíme se. Čegis.
1: Ahoj.
2: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
3: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
1: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Přeju vám hezký ráno, než společně odstartujeme Music Boost, mrkneme se na oblohu. Dneska převážně jasno a nejvyšší teploty 25, maximálně 30 stupňů Celsia a na horách kolem 21.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Jsme online.
8: Online.
7: Jsme na DAB+.
8: Plus.
7: Jsme v aplikaci Radia.cz.
9: Na úřadech se má víc kontrolovat, co zaměstnanci během pracovní doby dělají na počítačích. Ministr Adam Vojtěch podporuje sledování aktivity úředníků. Řešit se má třeba nevhodný obsah pro dospělé online nákupy nebo hledání nové práce. Nízká hladina Dunaje odhalila u slovenské obce vrak lodi. Plavidlo se za druhé světové války podílelo na zásobování nacistického Německa. Teď se po desítkách let znovu vynořilo z řeky. Julie Anderson se v Princezněném deníku 3 neobjeví. 90-letá herečka odmítla nabídku na návrat. Přestože ji tvůrci celý rok přemlouvali, říká, že už je v důchodu a příběh podle ní může fungovat i bez ní.
7: Fine. Music Boost.

Dobrý den, máme tady čtvrteční start dnešního dopoledne, protože je to malý pátek, takže co? Takže to zvládneme a ještě si to užijeme. Já jsem Andra, tohle je Music Boost a před náma ty nejlepší songy. Startuje nám Gimme 5, to znamená 5 songů na rozjezd. Já mlčím, vy posloucháte Marshmallow, Michael Jackson, anebo třeba právě teď Nico Santos.

0: Dnešní Gimme 5 na Fajnu uzavírá Marshmallow, taky Annie Marie, jejich Friends. Tohle je dnešní Music Boost, no a my se podíváme na váš Instagram. Včerejší Instagram se totiž nesl ve znamení padání hvězd a zatmění slunce. Možná i teď se ještě trošku nese. Jestli jste nestihli trošku vidět úplně všechny příspěvky svých kamarádů, tak vás to dneska ještě čeká. Všichni se možná shodneme na tom, že těch příspěvků fakt na tohle téma bylo dost. Jestli jste, prosím vás, někdo náhodou nezaznamenal vůbec, jako o co tady jde, tak včera bylo zatmění slunce a v noci padaly Perseidy. Hele, v klidu, jestli jste to taky nestihli jako já, tak za 50 let máte jakoby další možnost. Jo, když si to spočítáte, když to vyjde, tak jste v cajku. Já jsem zatmění vlastně zvládla, ale Perseidy vůbec. Já jsem vytuhla na gauči jako malá a říkám si, jako ráno jsem byla z toho taková smutná, že říkám, ty brďo, a jo, jsem se takhle těšila, až budou padat ty hvězdy a pak jako usneš, jo. Ale jak se říká, ale hvězdy nám nepřály, ale možná je to dobře. Bůh ví, co bych si zase přála, protože ne všechno, co si přejeme, je dobře. To si pamatujte. Oh yeah, za chvilku Sombr, jeho Homewrecker. Tak jo, pojďme si to čtvrteční dopoledne pořádně užít a pojďme si dávat tyhle songy. Na Fajnu.
1: Svůj vlastní sound. Nový songy, nová energie. Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe. Na cestě k vodě, ve městě, na párty, v autě, v hlavě, tohle je soundtrack tvýho života. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Fajn Radio. Instagram. Sleduj Fajn Radio i na Instagramu. Fajn Radio.
3: My station.
1: Yeah. Fajn Radio.

Blackbeard, taky All Time Low, jejich Monsters, to je song, který nám dohrává 4 minutky po 9:30 na Fajnu. A Praha hlásí zase fronty. Prosím vás, dánský řetězec Normal otevřel svoji první českou prodejnou. Najdete ji v OC Flora a v pátek hned další pobočku v Butovicích. Na mě to prosím vás skáče teď na TikToku úplně všude od všech influencerů, kteří o tom teď jakoby mluví. A díky tomu to asi jakoby dostalo tu takovou tu vážnost a popularitu. Jde prostě o obchod, kde jsou nízké ceny na kosmetiku, sladkosti, já nevím, potřeby do domácnosti, ale hlavně zahraniční a virální produkty, známý jako ze sociálních sítí, který normálně nikdy jako neseženete. To jako nejvíc na cool ještě to, že každý týden vlastně oni mění sortiment, takže je to takový jako hravej obchod, kdy každý týden můžete narazit úplně na nový jako věci. V zahraničí to prostě mají, všichni to milujou a teď to díky bohu budeme mít vlastně i jakoby u nás v Praze dvě prodejny naraz. Jen prosím vás, jmenuje se to Normal, ten obchod. A otevřelo se to teď. To znamená, že je o to velký zájem, takže co? Jsou tam velký fronty. A já nechci jako vám úplně kecat do životu, ale jako fronty nejsou úplně pro naši trpělivost a psychický zdraví v pohodě. Prostě počkejte si chvilku, třeba 2 týdny, než tam jako vyrazíte. Jo? Bude to víc normál, věřte mi.

0: Just Mind. Tohle je Bruno Mars. Ještě 3 sekundy. Music Boostu na fajnu. No a taková menší ochutnávka songu, který si budeme pouštět za chvilku. Ready Go od Tiffany Aris. Je song, prosím vás, o pocitu nejistoty a emočního zmatku ve vztahu. Něco, co známe všichni, no, tak proč si o tom nezaspívat? Řekla bych, že tohle je takový uklidňující song od Leony. Jmenuje se Don't Worry. Zpívá se tam něco ve smyslu jako neboj se, jsem tady. Nemusíš všechno řešit, nemusíš mít strach, co bude. Nějak bude, to se pak vyřeší. Jo, to je taková hezká message. Nejenom pro dnešní dopoledne, ale vlastně i do života. Tak leďte fajn. Music Boost. Music Boost.
1: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, ahoj, já jsem Pem Rebit. Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
4: Od pondělí do čtvrtka.
3: 8 večer.
4: Next Generation.
3: Přidáš se?

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci. To se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Joeyho End of Beginning, dnešní Music Boost na Fajnu. A vy chcete radši hrát hry, než se množit. Tak jsem se dočetla, že generace Z raději hraje videohry, než chodí na rande. A že tady právě spočívá nějaký ten velký problém v té málo, protože takhle je malá porodnost, tak tady to začíná, jo, v tom randění. A já si říkám, že vlastně se není úplně čemu divit, když se na ten problém podíváme jako fakt do hloubky. Protože když hrajete hru, tak v té hře totiž jakoby víte, co máte dělat, jo. Můžete dokonce získat třeba lepší level, nějaký body navíc, a hlavně vás nikdo po dvou hodinách jakoby nekomfortuje s nějakou otázkou, tak co, cítíš mezi náma nějakou chemii? Vlastně, když hrajete hru, nemusíte cítit nic. Možná teda generace Z neodmítá lásku, jenom se tím hledá prostě lásku tam, kde je jednodušší ovládání. A to nemusí být blbý.
1: Tohle je Fajn.

0: největší hudební hvězdy.
1: I'm Pink Panthers.
2: Hey, it's Noah Kahan.
3: Hey, it's Ella Langley.
0: Sleduj Fajn.
4: Fajn. Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: CZ.
1: Dneska nás celý den čeká převážně jasno, no a nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů Celsia.
2: Fajn. What up? Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
0: Jsme online.
2: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
1: Třetí minutka 50. hodině na Fajnu a tohle je Míša.
3: 19-letý muž v Plzni vnikl přes poškozené dveře do cizího bytu. Podle svých slov se chtěl jen vyspat, takže si předtím v klidu došel na záchod a dal si sprchu. Policie ho ale rychle odhalila a hlavně test na návykové látky měl pozitivní. Nezaměstnanost mladých loni vzrostla na 12,4%. Bez práce tak bylo celosvětově asi 67 milionů lidí mezi 15 až 24 lety. Podle odborníků k tomu přispívá slabší ekonomika, ale i rychlý nástup umělé inteligence. Slovenská zpěvačka Adéla se zapsala do historie. Její nový single debutuje na 85. místě Billboard Hot 100, což je vůbec první umístění Slovenky v tomto prestižním americkém žebříčku.
0: Fajn.
1: Opatrně na silnicích, nehoda hlášená v ulici Mírová v obci Dubí, okres Teplice, tady srážka dvou osobáků. Stejně tak jako Dobříš hlásí nehodu havarovaných vozidel, a to v ulici Pražská, tak i tady se bohužel zdržíte. Stejně tak jako v Praze, nehoda v ulici Bartoňova. Tak jezděte pomalu a bezpečně.
4: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
0: Music Boost. Music Boost.
2: Music Boost.
0: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Pravidlo 72 hodin, co to je? Koho se to týká? Jo, to si vysvětlíme s 10. hodinou na Fajnu už za chvilku. Music Boost pokračuje a samozřejmě se skvělým playlistem Tate McRae, Eva Farna a nebo právě teď
0: Music Boost.
1: Dakota, Jonas Blue, jejich Fast Car. Tak hezký dopoledne, hezky pospím. Na Fajnu.

Tate McRae, Just Keep Watching, tohle je song, který nám dohrává na fajnu ve čtvrt na 11. Jak často se mazlíte? Pravidlo 72 hodin. Je to novej trend pro všechny páry. Trend, díky kterému se údajně, prosím vás, budete s tím druhým mít doma prostě dobře, jo? To znamená žádný hádky, všechno prostě v naprostém souladu. Spočívá to v tom, že by partneři prý měli mít nějakou, jakoukoliv formu intimity, alespoň jednou za 3 dny. Nejde prostě vás nutně vždycky jakoby o sex, jo? Ale počítá se prostě jakákoliv fyzická blízkost. To znamená třeba mazlení. Nebo třeba, nevím, někoho pohladíte aspoň 10krát za sebou. Je to důležitý prý na psychickou pohodu. Prostě jednou za těch 72 hodin prostě cokoliv vynaložit pro toho druhého. Já si myslím, že na to možná něco bude, protože jako proč zase ne, proč od čeho toho druhého jako my máme, ne, logicky. A zajímá mě, co dělají teda single lidi. Pokud v tomhle článku, který vlastně před sebou mám, ze kterého jsem vlastně tenhle trend jakoby nabrala, pokud se tady hovoří o té psychické jako pohodě, že pokud to za ty 3 dny opravdu jako zvládnete, tak jako jste vlastně úplně jako duševně jako fresh, tak co dělají single lidi? To znamená, že jestli jste single, tak musíte jednou za 72 hodin někoho prostě potkat a někoho prostě trošku zneužít na to mazlení. Jo, znamená to třeba, nevím, při pozdravu začít objímat lidi. Ne, každý to má rád, ale prostě musíme se všichni duševně prostě mít dobře. Takže 72 hodin, pojďme si to všichni vytesat do svých hlaviček a pojďme to dodržovat. Já vám dávám písničku a jdu pomazlit nějakého svého kolegu.

0: Rex Orange Country, Love Me Not na Fajnu. Ahoj, vím, že jsi nechtěla sice naše názory, ale už se nedivím, proč na mě žena žárlí, když se mazlím se psem. Přitom se ženě snažím věnovat hodně pozornosti. Pa, Terezi. Terezi, děkujeme za tvoji zprávu do studia. Ano, řešili jsme tady, že za 72 hodin, čili za 3 dny, se vždycky musíte se svojí drahou polovičkou pomazlit nebo pomilovat. Ale je pravda, že se v tom článku nepíše, jestli ta drahá polovička musí být člověk. Takže jestli se mazlíš se psem, tak se to asi taky počítá, no. Za chvilku Robin Schulz, Sigala, taky Zoe, víš. Tyhle songy jenom pro vás, pro dnešní dopoledne. A vy máte přesně 72 hodin, proto abyste pro svoje duševní zdraví udělali to, že se s někým budete prostě mazlit. Já si myslím, že jednodušší úkol nemůže být.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne.
3: Fajn. Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
4: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: z DPH! Pryč z DPH!
1: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: A já si myslím, že je to super čas dát si naši.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den. Fajn.
0: Podle nového průzkumu ženy raději dostanou dárek, který má baterku, než dárek, který má mašly. Takže pánové, romantika neumřela, jenom potřebuje nabíječku.

Michael Brothers, Hey Go, tohle dnešní Music Bus na fajnu. No a to budete čučet, teda spíš poslouchat, co pro vás za chvilku mám. TikTok, song od Keši z roku 2009. Mamma Mia, takhle dlouho to mezi náma je. Je to vlastně v podstatě taková oslavná hymna na všechny večírky. Spontánnost. A ráno po probdělé noci. Tak o tomhle tam ona zpívá. Já vím, že sice pracovní den a že úplně asi si nemůžeme dovolit tu spontánnost a víte, jak to myslím, skleničku do ruky a tak. Ale můžeme si to třeba nahradit tu dobrou kávou. Co, nějakým small talkem s kolegou, s kolegyní? To je taky taková pártoška. Já vím, že vůbec, ale můžeme si to aspoň myslet. Na fajný. Music Boost.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland. Eta letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač Eta Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Poslední song téhle hodinky v Music Boostu. Rain Dance. Prosím vás, naše produkční Irča před chvilkou řekla, sakra, je na tom internetu dneska něco jiného než zatmění slunce. Už mě to nebaví. Prosím vás, řekla jsem to jí, řeknu to i vám. Není. Dneska tam fakt nic jiného není. A víte, že je to na tom úplně to nejlepší. Are you ready for this?

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic. Prodigy.
2: What's up, guys? This is Bruno Mars.
3: Hey, I'm Gracie Abrams.
4: It's Olivia Rodrigo.
5: Please make some noise.
6: My name is Somber.
7: Welcome to the show.
8: Jo, dáváme ti na ně lístky.
9: Fajn. Vždycky hot?
8: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.
11: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Dneska bude celý den převážně jasno, nejvyšší teploty 25, maximálně 30 stupňů Celsia.

0: Sleduj Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
1: 11:59 si dáme s Míšou nějaký zprávy.
2: V Praze se v sobotu 15. srpna koná charitativní festival od společnosti Kapka naděje. Návštěvníky čeká yoga, tanec, meditace, koncerty nebo přednášky. Takže program je zaměřený na psychickou pohodu i odpočinek. Výtěžek ze vstupného navíc pomůže s renovací dětské herny na psychiatrii v Bohnicích. Pražská policie pátrá po muži, který ze supermarketu na Praze 6 ukradl víc než 130 balení ořechů, vzal kešu, pistácie a celkem způsobil škodu za 15 000 korun. Jeho řádění zachytili bezpečnostní kamery, policie teď zveřejnila záběry a prosí veřejnost o pomoc s jeho identifikací. Festival Letní Letná už startuje v Praze na Letné. Zahájení nabídlo akrobatické vystoupení, a to za doprovodu částečného zatmění slunce. Festival nového cirkusu potrvá až do 31. srpna.
0: Fajn. Music Boost. Music Boost. Music Boost. Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Na internetu sice nenajdete nic jiného než včerejší zatmění slunce, ale v našem playlistu najdete nový songy. Pokračuje Music Boost, show, která je tady na Fajnu kvůli tomu, abyste zvládli každý den dopoledne. Tak jo, jdem na to.
0: Music Boost.
1: Kellyn, taky Sofien, startujou s 11. další hoďku. Jejich pistácie.

Tyler, tohle je Bella Kay. Proč vás, co to znamená, když vám někdo řekne, že jste přerostlý dítě? Já vám to řeknu, já vím, co to znamená. Je to člověk, který sice fyzicky zestárl, ale emočně vůbec. Poznáte ty lidi tak, že špatně snáší kritiku, neumějí přijmout vlastní chybu a všechno svádí na ostatní. 100% někoho takového znáte. Někoho možná jste znali a teď už radši neznáte. Zkrátka jsou to lidi, kteří používají strategie, které fungovaly v dětství. To znamená urážení se, výbuchy vzteku a třeba mlčení. A i možná, když se na tím teď zamyslíte, tak zjistíte, že přerostlých děcek máte kolem sebe jakoby víc, než jste si mysleli. Možná jste si říkali, že nikoho takového neznám, a pak? No, jeden, druhý, třetí, čtvrtý, možná jste to i vy. Dobrá zpráva je ta, že se s tím dá, prosím vás, něco dělat, prej můžete chodit na terapie. Ta špatná zpráva je prej ale zase ta, že takový dítě vlastně odmítne s tím něco dělat. To znamená, jestli se chcete kamarádit s někým, kdo má tenhle problém a je přerostlý dítě, tak s tím uděláte jenom to, že vy budete chodit na ty terapie, aby se to zvládli. Takže jo, dáme to. Posloucháš

0: Body to Love. Na fajnu máme přesně 9 minutek do půl 12. To je takový ten ideální čas začít přemýšlet nad tím obědem. Tak pojďme přemýšlet, co si dáme, knedlíček, rýži, brambory, nebo třeba nic. Zkrátka pojďme to vymyslet a k tomu si pojďme něco dobrýho pustit. Ale tohle je na přemýšlení oběda úplně ideální. Alex Warren, jeho Forever Dream. Protože někdy ten oběd se stane jenom tím snem. To znamená, já vám přeju dobrou chuť, dobrý výběr a pojďme si k tomu něco dobrýho hrát.
1: Fajn rádio. Léto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

0: Fajn Rádio.
1: Ty jo, ty poplatky za karty mě jednou zničí.
2: Prosím tě, ty ještě nemáš Moon.
1: Ne, co to je?
2: Hele, žádnej terminál. Stačí ti jen mobil a NFC tácek. Zákazník přiloží jen telefon a máš zaplaceno. Náklady za transakce poloviční a prachy máš hned na účtu.
1: Fakt jo? A co to stojí?
2: Nic, normálně to rozdávaj. Tak jdi na mo.one a registruj se.
3: Šetřete až 50% na poplatcích. Moon. Nová éra placení.
4: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland.

0: Smart pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
1: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.

Ride It. To je song, který nám dohrává na Fajnu. 5 minutek po 11:30. Jestli jste dneska hledali nějaký důvod k oslavám a nic jste nenašli, máte tady mě. Já vám vždycky ten důvod prostě najdu. Dneska se totiž slaví bublinky. Dneska je Mezinárodní den proseka. Takže konečně vlastně máme oficiální důvod otevřít si lahvinku, ne? Pokud jste žádný důvod nepotřebovali hledat, já vám gratuluju, jste na tenhle svátek dokonale připravený. Pojďme si říct, že proseko je tady opravdu už jako hodně dlouho, z 19. století, jo? Pochází z vesnice Proseko u Terstu. Možná si budete teď klepat na čelo to, co vám řeknu, ale já jsem nevěděla, že existuje vesnice, která se jmenuje Proseko. A okamžitě tam potřebuju na dovolenou. Takže dneska slavíme Proseko a já kupuju letenky.

Damiano David na Fajnu právě teď dohrává. A Damiana Davida vystřídá Rugale. Její absolutní novinka Wishful Thinker. Hodně emotivní písnička o touze a hledání něčeho, co člověku dává smysl. A to si myslím, že je úděl takovýho každého z nás. Najít v životě něco, co nám dává smysl. Protože víte, jak to je. Smysl života je dát životu smysl. A to můžeme třeba i díky těmhle songům. Music Boost.

0: Každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Panic at the Disco, jejich High Hopes, to je song, který na Fajnu právě teď dohrává krátce před 12. A v tenhle čas já chci po vás, aby jsme dali dohromady ten úplně nejvíc sexy koníček. Nedávno jsme společně řešili nejvíc sexy koníček u chlapů a přišli jsme na to, že je to čtení. Všichni jsme z toho byli paf, ale aspoň jsme společně přišli na takový recept pro vás, pro pány. Dneska chci takový recept dát i vlastně ženám. Nejpřitažlivější koníček u žen. 724634634. Často se říká, že je to zájem o umění a taky cestování. Ale co je to za vás?
1: Tohle je Fajn. Fajn.
0: Poslední song týhletý hodinky Temper City, jejich Self Aware. Tak hezký dopoledne.

0: největší hity, nejlepší momenty, teď i na Sousos. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Na obloze dneska možná ani mráček, najdeme tam jenom jasno a teploty 25, maximálně 30 stupňů Celsia.
2: Fine. Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online. Online.
7: Jsme na DAB+. Plus.
6: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot news.
1: 3 minutky po 12. hodině si na Fajnu dáme s Míšou.
8: Na úřadech se má víc kontrolovat, co zaměstnanci během pracovní doby dělají na počítačích. Ministr Adam Vojtěch podporuje sledování aktivity úředníků. Řešit se má třeba nevhodný obsah pro dospělé online nákupy nebo hledání nové práce. Nízká hladina Dunaje odhalila u slovenské obce vrak lodi. Plavidlo se za druhé světové války podílelo na zásobování nacistického Německa. Teď se po desítkách let znovu vynořilo z řeky. Julie Anderson se v princezněném deníku 3 neobjeví. 90-letá herečka odmítla nabídku na návrat. Přestože ji tvůrci celý rok přemlouvali, říká, že už je v důchodu a příběh podle ní může fungovat i bez ní.
6: Fajn. Music Boost.
9: Music Boost.
10: Andrea Kautzka. 5, 4, 3, 2, 1.
6: Fajn.
1: I s 12. hodinou tady v Music Boostu na Fajnu stále hledáme nejvíc sexy koníček pro ženy. To znamená, že pokud chcete přispět nějakým svým názorem, tak na 724-634-634. Mezi tím skvělý songy Zara Larsony, Lush Life, taky Ray, Where is my husband, anebo právě teď Calvin Harris, Ellie Goulding, ich I need your love.
6: Music Boost.

0: Your husband is coming.
1: Where is my husband? Tohle pořád dokola opakuje Ray. Dneska to opakuje přesně ve čtvrté odpoledne na Fajnu. Kde zrovna hledáme společně, jaký koníček je u žen pro muže nejvíc přitažlivý. Máme tady několik odpovědí. Vyskytuje se tady třeba sport, objevuje se tady taky cestování. To si myslím třeba já sama za sebe, že jakoby žena, která miluje cestování, to přijde atraktivní jakoby mě. Pak tady máme taky čtení, který mimochodem minule vyhrálo, když jsme řešili naopak nejvíc sexy koníček u mužů. Radka dokonce píše, že je to jízda na koni. Ta jízda na koni se tady prosím vás opakuje několikrát. Petra přidává hudbu, taky se nám tady samozřejmě vyskytuje tanec, láska k přírodě, ano samozřejmě, když někdo miluje přírodu, to prostě sexy je. A taky tady máme vaření. Pokud bychom prosím vás ten počet vašich odpovědí měli dát na stupně vítězů, tak na třetím místě je vaření, druhé místo si zasloužila jízda na koni. Já nevím, mně to přijde trošku ujetý spíš, ale dobře, možná máte pravdu. A první místo je hudba lomeno tancování. A to si myslím, že se na tom můžeme shodnout. Hele, jsme rádio, to znamená, my vám tu nejvíc atraktivní záležitost pro ženy vlastně dáváme. Před námi prosím vás Burna Boy, Shakira a jejich Die Die, což je taková hymna vlastně k letošnímu mistrovství světa ve fotbale. Pokud se podíváte na ten záznam, jestli jste ho ještě neviděli, podívejte se na to, jak Shakira u toho, jak zpívá a tančí, vypadá. A já musím říct sama za sebe, že za posledních pár let jsem nic víc sexy u ženský neviděla, než to, jak prostě vypadá Shakira ve svých 50 letech u toho, jak zpívá Die Die. Tak jo, pojďme si to Die Die.

0: Dnešní den proseka si dáváme, oslavujeme s naším playlistem. Dohrála Rihanna i Breaking Dishes. Tohle je Music Bus na Fajnu. Jaký songy bychom si k tomu proseku ještě mohli dát? Co? No tak tohle se úplně perfektně hodí k bublinkám. Topic, taky Fireboy, Nico Santos, jejich Buddy. A nebude chybět ani Taylor Swift, i Elizabeth Taylor. Tak hezký čtvrtek. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty. Please welcome One Republic. One Republic. Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
3: Hey, I'm Gracie DeBronx.
4: It's Olivia Rodrigo. Hi, we're
1: Blackpink. Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
3: Fajn.
6: Vždycky, ho?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
8: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Podle nového průzkumu ženy raději dostávají dárek, který má baterku, než dárek, který má mašly. Takže pánové, pozor na to, romantika neumřela, jenom potřebuje nabíječku.

0: Tucker od Sombra nám dohrává na fajnu jedna z posledních společných písniček dnešního čtvrtečního Music Boostu. A vy víte, jak už to nějaký pátek tady chodí, že jo? Music Boost, poslední společný song, vždycky někomu věnujeme. Ian Dior, jeho Let You. Věnuju dneska úplně všem vám, kteří jste včera nestihli zatmění slunce ani padání Perseid. Aby vám to prostě nebylo líto. To znamená, že to věnuju i sama sobě. Já jsem včera vytuhla v 9 večer na gauči. Nestihla jsem nic. Za dalších 50 let. Ale máme zase písničku v rádiu a to je fajn.
1: Music Boost. Music Boost. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

Cameron Witten Comp, jeho Meduza, to je song, který uzavírá dnešní čtvrteční Music Boost na Fajnu. Já vám děkuju za 4 společné hodinky. Zjistili jsme, že nejvíc sexy koníček u ženy je jízda na koni, vaření a taky poslouchání hudby. Taky jsme oslavili dnešní den proseka a dali jsme si samozřejmě spoustu, ale spoustu dobrých songů. Vy pokračujte s Fajnem taky společně s Kristýnkou a zítra v 9 se slyšíme.

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop, stop, stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn.
3: 3, 2, 1.
2: Už za chvilku, Kristý. Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

0: Rosnička Kristý je zpátky, no a počasí vypadá nádherně. Zase se nám trošku zvýšila teplota, ale pořád je to takový dopříjemná, 27 stupňů, někde až 30. No a víkend ten bude zase tropický, což je podle mě ideální, že je to aspoň na víkend a ne během pracovního týdne. Nicméně myslete na to, že musíme hydratovat, mazat se SPF-kem, znáte to prostě, být připravený na to teplo, ale pořádně si ho užít. Fajn.
1: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
2: Jsme online. Online.
1: Jsme na DAB+. Plus.
2: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: Tři minutky po jedný odpoledne, to je čas, abychom se něco dozvěděli společně s Hankou.
3: 19-letý mladík v Plzni vnikl přes poškozené dveře do cizího bytu. Podle svých slov se chtěl jen vyspat, takže si předtím v klidu došel na záchod a dal si sprchu. Policie ho odhalila rychleji, než čekal, a navíc měl pozitivní test na návykové látky. Nezaměstnanost mladých loni vyskočila přes 12%. Bez práce tak bylo celosvětově asi 67 milionů lidí mezi 15 až 24 lety. Podle odborníků k tomu přispívá slabší ekonomika, ale i rychlý nástup umělé inteligence. Přímou souvislost mezi AI a růstem nezaměstnanosti ale zatím potvrdit nejde. Slovenská zpěvačka Adéla se zapsala do historie. Její nový single Ain't in LA debituje na 85. místě Billboard Hot 100, což je vůbec první umístění Slovenky v tomto prestižním americkém žebříčku. Fajn.
0: Krásný čtvrteční odpoledne tady z Fajnu. Ladíte konkrétně Warm Up s Kristý a doufám, že jste připravený, protože dneska to bude nálož. Pokud jste stejně jako já včera ponocovali, abyste viděli padající hvězdu, co vlastně není hvězda, ale o tom se nebudeme bavit, tak věřím, že vám teď ta energie chybí. No a právě proto si ji dodáme. I pokud jste v noci dělali něco jiného, je mi to jedno, co jste dělali, každopádně si dodáme energii. Takže dobrý soundtrack, Fajn Warm Up, jdeme se rozehřát, jo, pojďte rozehřát končetiny a první song už je na cestě rovnou teď, nezdržujem to. Gigi Perez, Sailor Song, to je taková rozcvička, protahovačka, ale pak půjdem do plnejch.

pro zlepšení čtvrteční nálady, to byla Tiffany Iris a její Vertigo. Protože některé věci v životě prostě nedoženete. Třeba zatmění slunce. Jestli jste to včera stejně jako já prošvihli, tak asi víte, že máme docela smůlu, protože další výrazný zatmění slunce přijde až v roce 2075 a úplný až 2135. Pokud do té doby někdo nevylezne nějaký lék mládí, tak jsme asi nahraný. Nicméně je to jako v pohodě, já jsem se s tím asi smířila, ale máte pak ten pocit, když to vidíte na Instagramu, jak tam všichni píšou, tohle byla ta nejvíc neuvěřitelná věc, co jsem kdy viděla, nemám slov, jsem tak ráda, že jsem u toho byla. A v ten moment vám dojde, že jste se možná fakt měli jít podívat. Pokud jste ale nesehnali brýle ani svářečskou masku, tak bylo asi lepší se nedívat, jinak už byste se nepodívali nikdy na nic, ale stejně, máte ten pocit, že jste něco prošvihli. Ale já si říkám, že tenhle pocit v životě máme tolikrát, že vlastně jedno zatmění slunce, no tak čert to vem, ale právě o tom se chci bavit, protože to všichni známe, nějaká ta životní událost, kterou jsme z nějakého důvodu prošvihli. Buď se nám nechtělo, byli jsme nemocný, na něco jsme se vymluvili, ať už to byl koncert, party, dovolená, nebo nějaký důležitý moment ve škole zrovna, že se stalo něco, když jste byli nemocný. A vy jste si pak jenom říkali, sakra, proč jsem tam nešla, proč jsem tam nebyla. Tak mě zajímá, jestli takový nějaký moment máte v životě vy. Jakou událost jste takhle v životě prošvihli a dodneska vás to mrzí. U mě je to teď to zatmění slunce, ale zase se najde určitě něco nového. Tak mi napište, co vás takhle mrzí, že jste prošvihli. 724-634-634, no ale ať se neutopíme tady v té smutné letargii, tak si pustíme další track Harry Styles, American Girls. To nás to prorozproudí.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.

0: společně s Dua Lipou a jejím songem Houdini jsme udělali trošku čáry máry, aby jsme měli lepší energii, protože takhle ke konci týdne to potřebujeme. No a téma, který probíráme, jsou události, které jste prošvihli a doteď toho litujete. Něco jako to včerejší zatmění slunce, který některý z nás, třeba já, neviděli. Honza napsal super zprávu a úplně s ním soucítím. Napsal: zdravím všechny, v období střední školy jsem prošvihl nezapomenutelný Silvestr u kámoše Bráby. O téhle akci se mluví snad každý rok, otočilo se tam strašně moc lidí, ale já jsem byl zrovna na horách. Taková akce už se asi nezopakuje. Já úplně cítím tu bolest, Honzo. Takováhle akce, o který pak všichni roky mluvějí, a když jste ji prošvihli, bolí to, bolí hodně, znám, takže chápu. No ale Pepino třeba ten to vzal úplně jinak, tu moji otázku, a napsal, že některý lidi prošvihli dobu, kdy se rozdával rozum. Tak i to chápu, tu jsem totiž asi taky prošvihla. No a Michal ten zase píše, že nelituje toho, kde nebyl, ale toho, kde byl. Tady já ale musím rozporovat, myslím si, že v životě vždycky litujeme víc toho, co jsme neudělali, než toho, co jsme udělali. Ale to je na jinou debatu. Teďkon totiž už tady čeká netrpělivě další zpěvačka, Loy, Red Eyes. Tenhle song, ne že by čekala ve studiu, ale chápete, ve vašich uších za chviličku tady na Fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 5. 8.

A ztratíte pojem o čase, tak bacha, bacha, abyste kvůli tomu nepřišli o dovolenou. Dvě ženský na letišti v Rusku si teď totiž řekli, že očividně letadlo počká, můžou si ještě nakoupit, nastříkat na sebe nějaký parfémy, no jenom, že pak samozřejmě zjistili, že gate už je zavřený, ale místo toho, aby se s tím smířili jako většina lidí, možná si trošku zanadávali, tak oni to vzali do svých rukou, nebo spíš do svých nohou, protože vyběhli na runway a začali to letadlo nahánět. Holky si očividně myslely, že pilot mrkne do zpětného zrcátka, hodí blinker doprava, přibrzdí, no a ještě jim tam hodí žebřík. Měla s nějakou hláškou, holky, naskočte, ještě máme místo. Realita samozřejmě nevypadala takhle, dveře od letadla jim samozřejmě nikdo neotevřel. A místo dovolený u moře si tak dámy střihly spíš exkluzivní soukromou exkurzi na služebně bezpečnosti. Po naučení pro dnešní den je teda jasný, až budete na letišti zkoušet, kolik parfému a voňavek stihnete otestovat 5 minut před odletem. Radši přidejte do kroku, protože letadlo nečeká. A věřím, že s tím máte bohaté zkušenosti, já taky, jednou mi to málem uletělo kvůli kávě, no, tak mi napište, kdy vám uletělo letadlo, jestli se vám to stalo a jestli to byl nějaký důležitý let, jak to probíhalo, jak jste to vyřešili, prostě jakou máte zkušenost s tím, že vám frnklo letadlo před nosem. 724-634-634, na tohle číslo mi pište vaše příběhy, no a další song je na cestě k vám. Martin Garrix, Ed Sheeran, jejich Repeat It.

Kaky, Molgre, Peace and Just the Way You Are. To je takový ideální soundtrack, na to se trošku uklidnit, protože to teď asi budem tady na Fajnu potřebovat, protože si budem zvedat tlak vašima příhodama, když vám uletělo letadlo. Mám tady hned jednu. Ano, uletělo nám v loni. Byli jsme v Albánii na Dovče a trajektem jsme chtěli přijet na Korfu, odkud nám mělo letět letadlo. 5 minut po půlnoci. Takže my v domnění, že máme krásně čas, si večeříme, druhý den jedeme večer na letiště a tam na nic neletí, nic nečeká, žádný let do Prahy není. Cože? No, měli jsme tam bejt předem a já jsem všem tvrdila, že to letí 0000 a ne 05, takže v noci najít ubytování na Korfu a ceny nových letenek, to ani psát nebudu. To bychom nebyli my, aby se nám něco nepřihodilo. A já jsem tenhle příběh chtěla rozhodně vybrat, protože ty lety, které jsou takhle kolem té půlnoci, to je ošemetný. Pořádně si zkontrolovat ten datum, který tam máte bejt, abyste přišli správně a ne o den později. Potom tady máme další zprávu. Zdarec, sice to nebylo letadlo, letos v Polsku na vlakovém nádraží jsme se báli, že nám ujel vlak po půl hodině a naše jsme zjistili, že má zpoždění. Nakonec 3 hodiny stresu, než přijel, píše Trézy, ale tak to dopadlo dobře, letadlo nakonec dojelo, to je nejdůležitější, teda vlak. A pak ještě poslední zpráva, nám jednou uletělo letadlo těsně po covidu, všechno muselo být tehdy vyplněný formuláře, testy, no a my jsme to neměli, nestihli jsme to ve španělštině vyplnit včas, no a tak nás nepustili. A protože jsme letěli z Vídně, na letišti jsme taky nerozuměli, museli jsme si koupit nový let, čekat pár hodin. Ta příprava, to je dobrý nepodcenit, já jsem takhle málem taky neodletěla, protože jsem neměla vyplněný formuláře, takže všechno zkontrolovat, čas letenek, formuláře, no to je dnešní poselství a taky zkontrolovat, že máte dobrý playlist, což tady máte. Kygo, Khalid, Griffin, jejich Save My Love za chviličku.

0: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
1: Přesně tak. Nakupte v Mébelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix. Buďte in.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Music. Fajn.

Ladíte fajn a právě dohrál Malcolm Todd a jeho song Earrings. No a pokud se chystáte dneska odpoledne na koupaliště a chcete si sebou zabalit na fukovačku nebo něco takového, tak to už je pěkně out. Dneska frčí hadi kolem krku. Tohle totiž teď předvedla jedna ženská v Polsku, která dorazila na pláž se dvěma živejma krajtama. Měla je omotaný kolem krku, jak kdyby to byl nějaký módní doplněk. Ale tak krajty se asi taky chtějí koupat. Mají na to právo, nebo nevím. Představte si to, vy chcete chytat bronz, otevřete oči a vedle vás na dece se ženská opaluje a vedle ně dvoumetrovej živej náhrdelník. No místo letní pohody samozřejmě na téhle polské pláži nastalo okamžitý vřískání a tancování. Romantika ale velice rychle skončila, protože dorazila policie, ta to celý utla, zbalili paní, hady, doprovodili je domů, ale třešnička na tom hadím dortu je ještě ta, že ty hady ani neměla jako oprávněný, ona je neměla nahlášený. Takže místo toho, aby se hadi osvěžili a šli na zasloužený výlet, no tak nevím, tak je čekalo asi drahý nějaký úřední škrcení. Po naučení zase je úplně jasný, až půjdete na pláž se stylovým doplňkem, fakt radši sáhněte po těch slunečních brýlích nebo na fukovancím plameňákovi na hady bacha. Nosit na krku živýho škrtiče vám zajistí sice asi dost místa na dece, budete mít rozhodně místo, kudy jít do té vody, ale taky rychleji odchyt policií a titulek v ranních novinách a taky místo v éteru, což není tak špatný, ale nedělejte to, jo, na pláž jedině s nafukovačkama. Teď další track, který se rozhodně hodí i na pláž, ať už jste tam s hadama v podobě nafukovaček, živých hadů nebo vašich přátel. Offenbach, Norma Jean Martin, Overdrive, právě teď.

0: Kdo nemiluje songy, u kterých si můžete zároveň zaspívat a zatancovat? A tohle byl jeden z nich. Offenbach, Norma Jean, Martin, jejich Overdrive. No a já bych to nazvala úplně ideální kombinací na zakončení téhle naší první společné hoďky. Teď jste se určitě lekli zakončení warm-upu. Rozhodně ne. Warm-up pokračuje, čtvrtek jede dál naplno v plném tempu, takže doufám, že jste pořád ještě dobře naladěný. A pokud ne, tak v té další hoďce to tady společně změníme. To vám zaručuju. Dobrý tracky jsou totiž na cestě už za chviličku, třeba Lady Gaga, její Paparazzi. Tenhle legendární hit, který 100% vás roztančí, mezitím ale počasí, zprávy, doprava, celý tohle kolečko, no a pak zase zpátky k muzice, tak zůstaňte se mnou na Fajnu.
1: Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
2: Na cestě k vodě, ve městě,
1: na party, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn. Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Počasí se podle mě už taky rozhodlo, že je pátek, protože je tam nádherně, na nebi ani mráček, 25 až 30 stupňů, na někoho možná už vedro, ale běžte se někam schladit, bude vám hezky, anebo vyjeďte na severovýchod, tam je 24, no anebo do hor, tam je kolem 21, takže je to trošku lepší, vítr je mírnej, sem tam zafouká, je to takový příjemný, lehký, fakt ideální letní počasí, srážky vás asi nepřekvapí, 0 mm. Takže ano, rekordní sucho pokračuje, to už by bylo potřeba trošku rozseknout, ale co se dá dělat? Do té doby užíváme, že nám aspoň nezmoknou vlasy.

0: Fajn. Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Dvě minutky po druhý odpoledne a je tady Hanka, aby vám řekla, co je hot a fresh u nás i ve světě.
2: V Praze se už tuto sobotu koná charitativní festival Soul Union od společnosti Kapka naděje. Návštěvníky čeká yoga, tanec, meditace, koncerty anebo přednášky. Takže program je zaměřený na psychickou pohodu i odpočinek. Výtěžek ze vstupného navíc pomůže s renovací dětské herny na psychiatrii v Bohnicích. Vstupenky si můžete koupit na ticketportal.cz. Pražská policie pátrá po muži, který ze supermarketu na Praze 6 ukradl víc než 130 balení ořechů. Vzal kešu, pistácie a celkem způsobil škodu přes 15 000 korun. Jeho řádění zachytily bezpečnostní kamery. Policie teď zveřejnila záběry a prosí veřejnost o pomoc s jeho identifikací. Festival Letní Letná včera odstartoval v Praze na Letné. Zahájení nabídlo akrobatické vystoupení a to za doprovodu částečného zatmění slunce. Festival nového cirkusu potrvá až do 31. srpna.
1: Fajn. Pojďme se podívat i na silnice. V Praze je to docela komplikovaný. V ulici Ankarská se srazily dvě auta a brání provozu na celý vozovce nebo na její části. Tak daleko už nevidím, nicméně projíždějte tam opatrně. Potom taky máme nehodu na Praze 4. Je to na sjezdu a je tam havarovaný vozidlo, který narazilo do obrubníku. Takže máme asi nějaký extra útočný obrubníky, nebo nevím, jak si to vysvětlit. Je to směrem k 5. květnu mezi Kačerovem, tam někde tak opatrně. Potom taky Bělohorská na Praze 6, další nehoda, tý Prahy je tady až požehnaně. Tak pojďme i trošku jinam. Dálnice D8, 25. kilometr ve směru Ústí nad Labem. Tam je převrácený nákladní vozidlo, který taky překáží na vozovce, překvapivě. Tak prostě bacha na to.
3: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
1: Krásný čtvrteční odpoledne, ladíte Fajn Warm Up a před náma už druhá společná hoďka. Vy jste mi tady psali, že jsem v počasí řekla, že je pátek, ale ne, já jsem jenom myslela, že se počasí rozhodlo, že už je pátek, ačkoliv je čtvrtek. Počasí je takový páteční, ale jo, měla jsem to vysvětlit. Nicméně já vždycky říkám, že čtvrtek je malý pátek, takže jsme si to připomněli i tímhle způsobem a dneska přesně v tomhle módu pokračujeme. Prostě party bude. Zároveň dneska se slyšíme tenhle týden naposled, takže to musíme rozjet, to dodržíme a jdem na to hned teď. Lady Gaga, Paparazzi. Právě teď jdem to rozjet.

0: páteční odpoledne a jestli právě v kanclu nebo někde v práci netancujete moonwalk, tak nevím, co děláte, protože tohle byl Michael Jackson a jeho Billie Jean. Jinak každý ví, proč se třešně nemají zapíjet vodou, že? Ale víte, proč si nedávat džus ze švestek? A už vůbec ne švestkový koktejl, který se podává v letadle. Posádka jedné čínské aerolinky totiž tohle teď vyzkoušela docela tvrdým způsobem. Oni rozdali stovce cestujících švestkový džus, který má, řekněme, docela radikální projímavý účinky. Problém číslo 1. Cestujících bylo víc než 100. Problém číslo 2. V celém letadle byly jenom 2 toalety. Začneme počítat. Já nejsem dobrá v matice, ale tohle asi spočítáme všichni. Výsledek: okamžitý chaos na palubě a nekončící fronta u kabinek. Nikdo lidi samozřejmě předem nevaroval, že se dočkají takový jako letní detoxikační kůry zdarma, takže místo pohodového letu zažili takový spíš survival, bych řekla, v 10 000 metrech nad zemí. Fotky kilometrových front u záchodů se teď šíří internetem, ale já s těmi lidma soucítím. Asi všichni jsme někdy zažili nějaký jídlo, který nám třeba úplně nesedlo. Takže doufám, že vy už jste po obědě, protože to je téma, který teď tady vytahuju. Po jakém jídle vám bylo fakt špatně? A rozhodně byste nechtěli zažít něco takového v letadle. Takže napište na 724-634-634, po jakém jídle vám bylo špatně. Ať už to byl nějaký podezřelej kebab ve 3 ráno, nebo zmrzka na dovče, nikdy nevíte, tak si pojďme navzájem tady poslat varování. No a k tomu hezký song, u kterého vám bude ale 100% dobře, nebojte. Olivia Rodrigo, Stupid Song. Tenhle název je ideální. Jdem na to.
1: All the hits right here. Fire.

0: Rosie a Miles Smith, to je dvojice, která má 100% svoje místo v každém odpoledním playlistu, protože tenhle song Blink Twice je čistá dávka dobrý energie. Takže doufám, že jsem vám ji právě dodala, protože teď ji asi budem potřebovat. Máme tady totiž téma jídel, po kterých vám bylo zle. A ne vždycky to je úplně chutná záležitost. Jenda píše, že si na dovolený jako pitomec dal nějaký mentolový pití s pocitem, že to bude osvěžující a bylo mu snad ještě hůř než z celého dne na slunci. No a pak tady máme Kláru, která píše přesně to, co jsem čekala, že přijde. Klára píše, čauky, já jsem šla takhle v létě po párty ve 2 ráno domů a řekla jsem si, že si cestou dám kebab, aby mi ráno bylo dobře, že to zajím. No, místo toho mi bylo ještě 2x hůř, než kdyby mi bylo jenom po té kocovině. I takový věci se dějou, já doufám, že dneska si dáte jenom něco dobrýho, pokud máte chuť na sváčů, běžte si to teď dát. No a k tomu já vám naservíruju svačinu v podobě dalších songů. Taylor Swift, Opal Light, tahle krásná písnička už za chvilku tady na Fajnu.
1: V rádiu uslyšíš největší hity.
2: Na socials uvidíš všechno ostatní.
1: Hvězdy,
2: trendy,
1: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: zaplatili bez placení. Mě na tom ale nejvíc baví ta logika toho, to dí loupeže. Představte si to, jak to vypadá, když chcete ukrást 100 bažantů. To je naskládali do krabice odbot, nebo nacpali 100 naštvaných opeřených ptáků do jednoho kombíku, to vy neříkejte. Nebo tam přišli v kuklách, to je taky varianta, nevím. Ale chtěla bych si představit ten randál a jak tam všude kolem lítá to peří. Podle mě by to mohl být dobrý námět na akční film. Ale taky je další otázka, co s těma ptákama, s těma bažantama teď dělají? Buď mají doma na sídlišti v obýváku nějakou provizorní slepičárnu, nebo teda bažantiárnu, anebo chystají pečenou hostinu pro půlku okresu. Nevím, která z těch možností je lepší, nicméně policie samozřejmě intenzivně po pachatelích i po týhle opeřený stovce marně pátrá, ale prostě se po nich slehla zem. Je to záhada. Jenomže někdy se nám takhle prostě věci ztrácejí, i ty, u kterých bychom to nečekali. A to je přesně ta otázka, kterou mám. Co nejbizarnějšího se vám kdy ztratilo? A nebo jestli vám to někdo ukradl, kdo ví, ale prostě vám to třeba přes noc zmizelo, už jste to nenašli. Odkráčelo to samo, nebo přišli z nějaký neznámý zloděj, duchové, kdo ví, skřítci. Napište mi 724634634, co se vám kdy záhadně ztratilo. No a teď další song, Bella Kay, I love it, I love it, I love it. To budete milovat. Baby,
1: I love it. I am Bella Kay.

Jeho Passenger, další track, který dohrál na Fajnou 14.43. No a probíráme záhadný ztráty. Věci, které vám záhadně zmizely. Tady máme jednu nepodepsanou zprávu. Ahoj, záhadně ztratilo? No to je sranda, to bych mohl vyprávět do dalšího dne. Co takhle klíče od dodávky, kterou se mělo odjet z místa do určitého času? To je pak teprve dobrodružství. Nebo náramek, který jsem ztratila a náhodou na náhodném místě doma, který byl obrácený třikrát vzhůru nohama, se objevil po 3 letech. Aha, jasně, už to chápu, že jste převrátili ten barák vzhůru nohama několikrát a potom se tam najednou ten náramek objevil. To bývá takhle, takový ty věci, co se ztratějí a potom najednou zmizejí a pak se zase najdou. Složitý, chápu, ale prostě je to někdy takhle. A pak tady někdo píše, že se ztratily kuličky ze záchoda. Tak ty se asi vypotřebovali, no nevím, každopádně vaše záhadný zprávy mě pobavily. Pak jsme tady měli ještě Tomáše, který napsal, že se mu ztratila stará popelnice. Proč by někdo kradl popelnici? Nerozumím tomu, záhadný, stejně jako ztracený bažanti na jihu Čech. Tak či tak, doufám, že se všechny vaše ztráty a nálezy vždycky vrátí tam, kam mají. No a k vám do uší se za chvilku zase vrátí dobrá hudba. Jubel, Naomi, jejich Dancing in the Moonlight. Připomenem si tenhle krásný letní track. Za chvilku, tady na Fajnu.

0: FC pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Cinkne ostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhneš.

Virální a krásný pohodový song od Dominika Fajka White Keys nám právě teď dohrál na Fajnu a mám pro vás tip, jak zabránit nevěře. A nebo spíš antitip, jak se to vezme. Jedna ženská vystrojila svatbu, no ale potom se rozhodla, že zamaže svýmu ženichovi obličej ze všech fotek. Jo, kompletně ho zalepila. Na všechny fotky, kde byl vidět jeho obličej, dala modrý symboly takového toho zlýho oka, aby tím zabránila nějakýmu zlýmu oku jiných slečen. No a důvod téhle cenzury století? Právě to, že nechce, aby se na jejího novýho manžela dívali jiný ženský. A už vůbec ne, aby ho nějaká okatá slečna třeba i odloudila. Lidi v komentářích se neskutečně baví, protože z těch svatebních fotek vlastně vůbec fakt nejde poznat, jak ten chlap vypadá. Mohl by to být Brad Pitt? Ale stejně tak dobře by to mohl být bezdomovec. Sama nevěsta tvrdí, že to samozřejmě myslí jenom s nadsázkou, že to je sranda, že ženich je s tím v pohodě, ale buďme k sobě upřímní. Nezavání to už trošku nějakou stíhačkou? Ať tak či tak, pokud máte pocit, že musíte svýho partnera na fotkách schovávat pod emoji a nějaký ochranný amulety a bůh ví co všechno, možná problém není v těch ostatních ženských na internetu. Pokud si berete někoho, u koho máte tenhle strach, tak je možná lepší si vzít psa. Ten vám z profilovky nikam neuteče. A taky si pustí další písničku. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, totální letní banger, tak to jdeme rozjet.

Společně s touhle písničkou jsme se přesunuli někam na letní party, letní festák, Eagle, Email Angel, Ultranate, jejich Moving to the Sun. Tímhle songem jsme zároveň zakončili už druhou společnou hoďku warm-upu, ale nebojte, jedem dál. Musíme to rozjet, čtvrtek, malý pátek, vy to znáte, pokračujeme v téhle nabitý jízdě, jenom si povíme počasí a Hanka vám řekne, co se kde děje, no a potom zase zpátky k hudbě, ideální plán na čtvrteční odpoledne, tak zůstaňte se mnou na fajnu.

0: Julie trenduje na TikToku. Máme na Fajn. Máme na Fajn. Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn. Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
2: Čas na počasí, meteorologové hlásejí 25 až 30 stupňů. To je podle mě takovej ideální limit na to pro ty z nás, který jsme v práci, abychom místo práce koukali spíš z okna. No a pro ty z vás, co jste venku, tak si to počasí užívejte, běžte se prosím vás opalovat a běžte si dát nějaký studený drink i za ty z nás, který bohužel venku bejt nemůžou. Večer bude trošku chladněji, ale bude to tak jako 14 až 9 stupňů. No, pokud se chystáte někam do přírody, tak už je to docela na spacák, ale přes den krásný teploučko, ideální léto.
3: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej, tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
7: Jsme na DAB+.
0: Plus. Jsme v aplikaci Radia.cz.
2: Na hodinkách 4 minuty po 3 odpoledne a už je tady Hanka, aby vám řekla, co se kde děje.
8: Na úřadech se má víc kontrolovat, co zaměstnanci během pracovní doby dělají na počítačích. Minister Adam Vojtěch podporuje sledování aktivity úředníků. Řešit se má třeba nevhodný obsah pro dospělé, online nákupy a nebo hledání nové práce. Nízká hladina Dunaje odhalila u slovenské obce vrak lodi z dob druhé světové války. Plavidlo se za války podílelo na zásobování nacistického Německa. Teď se po desítkách let znovu vynořilo z řeky. Julie Andrews se ve filmu Deník princezny 3 neobjeví. 90-letá herečka odmítla nabídku na návrat. Přestože jí tvůrci celý rok přemlouvali, říká, že už je v důchodu a příběh podle ní může fungovat i bez ní.
0: Fajn.
2: Čtvrteční odpoledne, venku slunko, dobrá nálada a dobrá nálada samozřejmě pokračuje i tady. Fajn Warm Up, to je totiž program, který momentálně ladíte. Před náma už třetí společná hoďka. Já vždycky říkám, že to bude party, ale teď vám dám chviličku na vyklidnění, dáme si i nějaký emoce, prospíváme to. První track bude přesně takovej, no a povíme si o tom, kdy poslouchat svoji intuici, anebo proč to někdy nedělat. Tak či tak jdem na tu první skladbu. Luis Capaldi, Survive. Oh, to jsou emoce. Tak si to pojďme vychutnat.

Joe, End of Beginning, krásný track, taky na takový odpolední uklidnění tady na Fajnu. No a určitě znáte ten pocit, kdy tak nějak podvědomě tušíte, že tady něco nehraje, ale nevíte proč. Někdo tomu říká intuice, někdo šestý smysl, někdo takovej ten pocit v žaludku, ale vědci říkají, že to není žádná magie. Náš mozek si totiž během života ukládá nejrůznější vzorce, zkušenosti a pak je dokáže vyhodnotit rychlejš, než si to vůbec stihneme uvědomit. Proto třeba někdy potkáte člověka a říkáte si, tyjo, nevím proč, nevím, ale já tomuhle člověku nějak nevěřím. A pak se ukáže, že jste měli pravdu. Jenže to je jeden problém. Někdy to je trošku naopak, někdy to není intuice, někdy jsou to naše strachy, úzkosti, které si hrajou na Sherlocka Holmese. Protože něco mi na něm nesedí, může taky znamenat, že váš mozek jenom vyhodnotil 17 úplně nesouvisejících věcí a rozhodl se, že z nich napíše scénář nějakého amerického thrilleru. Takže možná není špatný tu intuici poslouchat, ale občas se zeptat, jestli proto máme důkazy, nebo to jenom dramatizujeme. A já se ptám, v čem posloucháte intuici vy? Máte nějakou oblast, ve které fakt dáte na takový ten vnitřní pocit? Přesně třeba, když někoho potkáte, jestli dáte na ten první dojem, na intuici. Napište mi, v čem spolíháte na intuici. 724-634-634, dejte mi vědět. A moje intuice mi teď říká, že na nás čeká další dobrý song. Rue Gale, mladá, talentovaná česká zpěvačka a její Pretty on Paper. Právě teď na Fajnu.

0: Já jsem vám slíbila, že na fajnu ve čtvrtek bude party. I když je čtvrtek, tady to nevadí. Rudimental, John Newman, Feel the Love. To je totální festivalový vibe. No a společně probíráme, jestli se umíte řídit intuicí, respektive v jakých situacích posloucháte tady ty vnitřní pocity. Aneška píše, ahoj, já jsem Aneška a mívám takhle divný pocit z divných lidí, když jdou třeba někde za mnou. Tak mít divný pocit z divných lidí, to asi dává docela smysl, ale je jasný, že každý máme jinou definici toho, co je divný člověk. Nicméně ano, tohle je asi takový běžný využití intuice. No a Michal píše, že dává intuici u všeho, u čeho se může svobodně rozhodnout a nežije se mu špatně. Dle mého je důležité hlavně příliš nepřemýšlet a dát na vnitřní pocit. Ve chvíli, kdy člověk moc přemýšlí, tak už neví, jak to vnímá doopravdy. Toť má zkušenost. Jo, overthinkování, to je metla lidstva. Takže, ale je těžký najít tu správnou hranici, no, mezi intuicí, overthinkováním, přemýšlením. Kdo ví, kde to je? Každopádně děkuju, že jste to se mnou sdíleli. Dneska teda zkusíme se všichni řídit intuicí a zítra, dobře, zítra ne, ale po víkendu si povíme, jak to fungovalo, jo? Takže o víkendu se budeme řídit intuicí a já teď zase pokračuju v intuitivním tady playlistu. Za chviličku Sombr Home Wrecker, krásný song. Tak si ho vychutnáme tady na fajnu.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Je trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarenky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

0: každý nákup vynáší a každý los vyhrává. Nakup v XXX Lutz a získej nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.

o tom, jak vypadá den, když je člověk spokojený, zpívali Viktor Karl Grey 256. Ale já myslím, že vy jste o tom zpívat ani nemuseli. Já doufám, že vy to víte. Doufám, že jste dneska spokojený, že právě takhle váš den vypadá. Protože teď se přesuneme i k trošku míň hezkýmu tématu, a to je odmítnutí, který tady teď probíráme. A já jsem se ptala na vaše zkušenosti, respektive na ty nepříjemné zážitky. Tady máme zprávu. Párkrát se mi to stalo, že mě někdo odmítnul. Vždycky mě holka odmítla, když jsem řekl, že jezdím traktorem a pracuju na farmě. To píše Jenda. Jendo, no tak musíš do farmář, má ženu, hledá ženu. Tak, tam určitě najdeš ženu, protože tam chodí ženský, který chtějí farmáře. Ale přece, no, odmítat kvůli traktoru, teď je to cool, umět řídit traktor. Pak tady Michal píše, že odmítání k životu patří a naposledy my odmítli návštěvu jednoho studia. I když mě to opravdu mrzí, tak prostě chápu, že to je život. Michal se baví o tom, že by se chtěl podívat k nám do fajnu a bohužel mu odmítli návštěvu tady u nás ve fajnu. Tak třeba to někdy ale vyjde. Třeba uděláme tady nějaký den otevřený. Kdo ví, nebudu tady radši nic malovat takhle. Ale co vám můžu slíbit, je, že budem hrát zase další dobrý song, protože Olivia Rodrigo nám za chvilku doručí její song Drop Dead. Tady na fajnu. Warm up. Fajn.

0: Pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
1: ETA letní výprodej je tady. Náš tip? Sáčkový vysavač ETA Adagio právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 1300 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
2: Back to the hits.

Chocolate Love, tohle duo, o kterém jsme taky nevěděli, že ho potřebujeme a totálně jsme ho potřebovali, protože song Tied Up je skvělej. A určitě znáte takový ten moment, kdy si nalháváte, že se rozhodně nikdy nevrátíte k bývalým. Taylor Swift o tom před 14 lety napsala hymnu všech rozchodů. We are never ever getting back together, přitom vznikl ale úplnou náhodou. Taylor byla zrovna ve studiu, když někdo utrouxil drp, že se prej Taylor chce vrátit ke svýmu bejvalýmu, což by u Taylor nebyla úplná novinka, no ale Taylor se naštvala, vzala kytaru a na místě odpálila název, který dneska všichni známe z paměti. Ten, který jsme právě slyšeli. Ospojila síly s producenty Maxem Martinem, Shellbackem, no a zjemný country holčičky Taylor Swift se najednou stala popová královna. Poprvé v životě díky tomu Taylor Swift ovládla americký hitparády, prestižní žebříček Billboard Hot 100, no a o pár let později tenhle banger vydala znova ještě v nový verzi. Já si myslím, že je z toho ale nejdůležitější vzít si tu hlavní zprávu, protože až se vám příště bude někdo pokoušet ve dvě ráno psát, hele, fakt mi chybíš, nedáme tomu ještě šanci, já toho hrozně lituju. Nenechte se zlomit. Ušetřete si nervy, pusťte si tenhle song od Taylor a připomeňte si, že k některým zavřeným dveřím už jednoduše klíč nemá cenu hledat. Jo, prostě jakmile jste to jednou uzavřeli, nechte to zavřený. No a někdy je taky fajn ten red flag a to, že by to nedopadlo dobře poznat už na začátku a o tom má Taylor taky song. A já si myslím, že je lepší pustit si ten, ať se rovnou vyhneme těm špatným koncům. Takže Taylor Swift, její I Knew You Were Trouble, kdy už na začátku víte, že ten daný člověk, ta daná osoba bude trošku problém. Pojďme si užít tenhle hit.

písničce Save Your Tears přinesl takhle do čtvrtečního odpoledne úplně ideální poselství. Protože pokud znáte Fine Warm Up s Kristý se mnou, tak víte, že moje poslání tady je dodat vám dobrou energii. Takže slzy zahazujeme, špatnou náladu taky, tu vyhazujeme z okna, všechno tohle házíme teď do koše a v téhle náladě tady pokračujeme, protože máme před sebou ještě jednu hoďku Fine Warm Upu. Takže pokud jste doteď nestihli nabrat dobrou energii a trošku se tak jako naladit na dobrou vlnu, tak v té příští hoďce to společně zvládnem. Takže zůstaňte rozhodně na fajnu, za chvilku pokračujeme v topovém playlistu, jenom si řekneme počasí, Hanka vám poví zprávy, no a pak jedem dál. Tak zůstaňte se mnou. Are you ready for this?

0: Krásné počasí přejí zmrzliny Fine Life. Fantastická chuť za fantastickou cenu. Koupíte v Makro a u dobrých maloobchodních prodejců.
1: Rosnička Kristýna je zpátky. Dnešní nejvyšší teploty 25 až 30 stupňů. To je slušný vedro. Pokud chcete utéct, doporučuji zdrhnout do hor. Tam by mělo být kolem 21. Na Moravě na Slezsku nám fouká docela větřík, zatímco tady v Praze nic moc. No a zároveň nemá vůbec pršet. Dalo by se to shrnout jednoduše, jak tady píšou meteorologové. Další slunečný den, co víc potřebujete. Podle mě už jenom ledovej drink, SPF-ko na obličej, no a jít se někam opalovat.
2: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej, tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Jsme online. Online. Jsme na DAB+.
7: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
1: Na hodinkách 4 minuty po 4. hodině, to je čas se dozvědět, kde se co děje, společně s Ankou.
8: 19-letý mladík v Plzni vnikl přes poškozené dveře do cizího bytu. Podle svých slov se chtěl jen vyspat, takže si předtím v klidu došel na záchod a dal si sprchu. Policie ho odhalila rychleji, než čekal, a navíc měl pozitivní test na návykové látky. Nezaměstnanost mladých loni vyskočila přes 12%. Bez práce tak bylo celosvětově asi 67 milionů lidí mezi 15 až 24 lety. Podle odborníků k tomu přispívá slabší ekonomika, ale i rychlý nástup umělé inteligence. Přímou souvislost mezi AI a růstem nezaměstnanosti ale zatím potvrdit nejde. Slovenská zpěvačka Adéla se zapsala do historie. Její nový singl Ain't in LA debituje na 85. místě Billboard Hot 100, což je vůbec první umístění Slovenky v tomto prestižním americkém žebříčku.
7: Fine. 3, 2,
9: 1. Už za hodinu Jindra Žampa.
10: Ale teď.
11: And now.
12: Yeah.
1: Ready rozjet party. Před náma totiž poslední hodina Fajn warm-upu s Kristý. Říkáte si, jo, ale tak uslyšíme se zítra. Neuslyšíme. Dneska totiž jsem tady naposled, teda tenhle týden, příští týden se zaslyšíme, ale prostě zítra tady nebudu. To znamená, že teď z téhle poslední společné hodiny musíme vytěžit maximum. Chci vás vidět zpívat, tančit, skákat, prostě si užívat naplno. Čtvrtek, malej pátek, a pro mě je to pátek oficiálně, takže to pojďme udělat takový, aby to stálo za to. A věřím, že prvním songem splním všechny vaše očekávání. Kellyn, Victor Sheen a Safír. To je první track téhle hoďky. Krása.

Na chvíli jsem vám nechala odpočinout s tímhle pohodovým songem od Temper City s názvem Self Aware. Ale teď se pojďme podívat na největší red flag, o kterém se vůbec nemluví. Všichni pořád řeší red flagy na rande, u partnerů. Přečteme stovky článků o tom, jak poznat toxického kluka, jak poznat toxickou holku. Ale co red flagy u kamarádů? Protože falešného kámoše často nepoznáte podle nějaký jedný obrovský hádky. Ale podle toho, že když s ním strávíte čas, tak se pak cítíte úplně vyždímaný, jak houba na školní tabuli. Ono vás to přátelství totiž pomalu vysává. To jsou takový ty situace, kdy je 10 večer, váš kámoš potřebuje nutně něco vyřešit, volá vám o pomoc, má krizi, vy ho posloucháte, vyslechnete, darujete mu tu pomocnou ruku. No a o týden později, když potřebujete ale pomoc vy, tak se ozve: Ježíš, promiň, já vůbec nestíhám, já se tě ozvu. A nikdy se neozve. Klasický kamarádský red flag je pak taky to, když třeba všechny konverzace ten člověk stáčí sám k sobě. I když máte vy nějaký úspěch, tak cítíte, že ten člověk je chladný nebo vás dokonce i schazuje. A když náhodou řeknete ne a něco mu odmítnete, no tak to teprv uvidíte útok. Najednou zjistíte, že vedle takového člověka musíte chodit po špičkách a to přece není něco, co chcete. Takže jestli máte ve svém okolí někoho, u koho vám takhle svítí červená kontrolka, možná je čas udělat si v kontaktech těch kamarádských stejný úklid jako v milostném životě. Protože opravdu i kamarád by vám měl baterky dobíjet. Ten toxický, ten si udělá nabíječku z vás. Schválně mi napište do zpráv na 724-634-634, jestli jste někdy takhle zažili, že by váš kamarád byl red flag, nebo měl nějaký red flagy, jestli jste se prostě někdy v nějakým příteli zklamali, a teď nemyslím romanticky, ale právě v kamarádství. Napište mi, hoďte mi vaše zkušenosti, pokračujeme tady v terapiích, no a k tomu song, se kterým to krásně potom všechno pustíme, všechny ty špatné emoce, Naked Portugal The Man, jejich Glide. It.

0: Lola Young, Messi. Tenhle song nám právě dohrál na Fajnu, Fine Warm Up 16.22. No a společně probíráme, jestli jste někdy zažili nějakou kamarádskou zradu. Tady někdo píše, můj kamarád Dubko je jeden velký red flag. S pozdravem MS. Tak jestli Dubko poslouchá, tak teď se dozvěděl asi, že ho MS nebere jako kamaráda, ale jako red flag. Honza ten zas píše, že ne od kamaráda, ale zažil zradu od ex přítelkyně. Jednou jsme si volali a normálně tam byla ještě s nějakou holkou a ta jí radila, co říkat. Přičemž tvrdila, že je tam sama. Musím říct, že nic příjemného to nebylo. Tak zas já nevím, přiznejte se, kolikrát jste se takhle radili s kamarádem nebo s kamarádkou, co napsat nějakému člověku jinému. To je podle mě docela běžná praxe, ale je blbý, když se o tom pak lže. A vlastně by se to asi dělat nemělo. No. Michal potom píše, že i v kamarádství se toho stane dost a píše, že zažil podraz od člověka, od kterého to nečekal. A nejlepší je, že si ten člověk doteď myslí, že nic špatného neudělal. To tak vejvá. To je pravda, ty lidi častokrát o tom ani nevědí. Ale tak neznal. Neomlouvá, nebo tak nějak se to říká. No neva, já vám moc děkuju, že jste se mnou sdíleli tyhle vaše momenty. Terapii máme za sebou, teď pojďme ze sebe dostat ty špatný emoce s dobrýma songama. Za chvilku Nico Santos, jeho Home Part 2. To je taky taková pohodičková záležitost na čtvrteční odpoledne.
1: Některé věci se do rádia nevejdou.
2: Naštěstí existuje internet.
1: Instagram, TikTok, YouTube.
2: Fajn.
1: Ty.
2: Fajn Rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.

Ladíte Fine Warm Up, je 16.40 a tohle byla Tiffany Iris a její Vertigo. No a společně tady probíráme, za jaký věci neradi utrácíte. Bára píše mega validní věc. Bára píše, že nerada utrácí za zubaře. S tím se podle mě všichni z nás totožňujou, protože proč byste chtěli utrácet za něco, co vás akorát bolí? To s tím mega souhlasím. Pak tady máme zprávu, že někdo tady se mnou nesouhlasí v utrácení za zbytečné věci. Nesnáším zbytečné věci a opravdovou radost mám právě naopak z praktických věcí, které mi usnadní život. Takže tady máme asi i fanoušky, kterým udělá radost, když si třeba koupí pračku nebo něco takového. Vašek píše, že hrozně nerad utrácí za věci do školy. Minulý začátek školního roku kupoval sešity a ty ceny za to, to bych si mohl koupit jízdenku do první třídy v Pendolínu do Ostravy. Hrozný to je. Jo, věci do školy. Já jsem ty nákupy vždycky milovala, ale je pravda, že to stojí taky raketu. Děkuji vám, že jste to se mnou sdíleli. Pak tady ještě poslední zpráva od Michala. Michal píše, že nerad utrácí za jídlo v restauraci. Jsem chlap a abych se najedl z těch porcí, co často dávají, musel bych si dát dva obědy. Nemluvě o tom, že to za to ani často nestojí. Je pravda, že utratit peníze za jídlo, který pak není dobrý, to je hodně bolestivá zkušenost. No, je potřeba dobře vybírat. Celkově, když utrácíte, tak je potřeba vědět za co a vědět, že to bude dobrý, že jo. Takže dneska jsem vám neříkla, doufám, že máte zbytečně utrácet, právě naopak. Jenom si vyberte, za co to utratíte, za to, co vám fakt udělá radost. A za tohle nemusíte teď utrácet ale vůbec nic, protože já vám radost udělám písničkama úplně jen tak. Jen tak. Michael Schulte, Rehab, Waterfall, za chviličku tady na Fajnu.

0: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Až do 18. srpna. Kaufland.
1: Pryč z DPH! Pryč z DPH!
2: Přesně tak. Nakupte v Mévelixu do neděle s okamžitou slevou ve výši DPH. A navíc si pořiďte sendvičovou matraci Felix Tiger nyní za pouhých 3990 korun. Mébelix, buďte in.
3: Music. Fine.

0: Smithy.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hey, I'm Gracie DeBrons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
4: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fine.
1: Vždycky lístky.

0: TMC Bees Honey, jejich song At The Party, nás totálně přinesl na nějakou party a zároveň to byla jedna z posledních písniček, kterou si tady dneska společně pustíme.
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Vy víte proč? Čas běží rychle, když se člověk dobře baví a já vím, že vy jste se dneska dobře bavili. Teda doufám, jinak bych byla smutná, protože dneska je to naposled, co se slyšíme v tomhle týdnu. Je to tak, fajn, warm-up jede dál, ale tenhle týden už beze mě, protože já zítra jedu na vodu, takže mi držte palce, až se vám v pondělí vrátím celá. Vám doporučuji taky někam vyrazit, protože jinak budete mít takovej ten pocit toho FOMO, že jste něco prošvihli, stejně jako jsme to měli všichni dneska po tom, co jsme prošvihli třeba to zatmění slunce, ti z nás, co to neviděli, takže vyražte, persejdy pořád padají, to znamená na noční rande do přírody pořád můžete, má být krásně, má být teplo, využijte toho letního teplého počasí, protože po víkendu se má ochladit, no a zároveň zůstaňte tady, protože k tomu budete mít skvělý soundtrack. Tady máte o dobrou hudbu postaráno, postará se o to teď po mně Jindra, Žampik už je tady, takže se na vás stopro zase těší a zas má určitě nějaký vtipky. Já se nebojím, jste v dobrých rukách, takže já už můžu přestat mluvit a jdu se pakovat. Mějte se krásně, užívejte si den, užijte si celý víkend, no a budu se na vás těšit zase v pondělí, od pondělka do pátku, od 1 do 5. Mějte se, ode mě poslední song Dopamin, protože ten si zas potřebujeme dodat. Viktor Šín, Dopamin, právě teď. Bye, babes!

0: Trenduje na TikToku.
1: Máme na fajn.
0: Máme na fajn. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh. Fajn. Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Fajn. Vždycky hot. Vždycky hity.

0: Pojďme se podívat na počáso. Aktuálně máme jasno 28 stupňů. Zítra se teplota vyšplhá ke 31 stupňům. O víkendu to vypadalo, že bude pršet, ale nakonec nebude.
1: Fajn. What up? Fajn rádio. Fajn rádio.
2: Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
3: Jsme online. Online.
2: Jsme na DAB+. Plus.
3: Jsme v aplikaci Radia.cz.
0: 17 hodin, 1 minuta k tomu, čas se podívat na to, co se děje ve světě, a o to se postará Hanička.
4: V Praze se už tuto sobotu koná charitativní festival Soul Union od společnosti Kapka naděje. Návštěvníky čeká yoga, tanec, meditace, koncerty anebo přednášky, takže program je zaměřený na psychickou pohodu i odpočinek. Výtěžek ze vstupného navíc pomůže s renovací dětské herny na psychiatrii v Bohnicích. Vstupenky si můžete koupit na ticketportal.cz. Pražská policie pátrá po muži, který ze supermarketu na Praze 6 ukradl víc než 130 balení ořechů. Vzal kešu, pistácie a celkem způsobil škodu přes 15 000 korun. Jeho řádění zachytili bezpečnostní kamery. Policie teď zveřejnila záběry a prosí veřejnost o pomoc s jeho identifikací. Festival Letní Letná včera odstartoval v Praze na Letné. Zahájení nabídlo akrobatické vystoupení, a to za doprovodu částečného zatmění slunce. Festival nového cirkusu potrvá až do 31. srpna.
0: Fajn. Pojďme se ještě v rychlosti podívat, jak to jezdí, nebo spíš nejezdí. Nehoda u Břeclavy v obci Kobylí. Tam to do sebe napálil osobák a taky traktor. Nehoda taky u Rychnova nad Kněžnou, silnice 310. Určitě víte, jaká silnice to je. A nehoda taky u Bartošovic, u Novýho Jičína. Tak i tam projíždějte se zvýšenou opatrností.
5: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
6: Fine Drive.
3: Fine.
6: Fine Drive.
3: Jindra Žampa. Jindra Žampa.
0: 17 hodin, 3 minutky k tomu startuje čtvrteční Fine Drive. Čtvrtek, malej pátek. Za chvilku tady pomluvíme fejkový kámoše. Do té doby třeba Lady Gaga nebo Eva Farná. Právě teď na Fajnu.

Lady Gaga, její mrtvý tanec. 17 hodin, 10 minut, to je aktuální čas. A hele, jak poznáte, že kámoš není kámoš, ale jen člověk, který vás má v kontaktech pro případ nouze? Podle mě to člověk většinou pozná až zpětně. Ozve se jenom, když něco potřebuje, když máte problémy vy, tak samozřejmě najednou nemá čas. Nebo máte pocit, že po každém setkání jste spíš úplně hotový a vyšťavený než v pohodě. A někdy to přehlížíme jenom proto, že si říkáme, ale vždyť se známe tak dlouho, jenže délka přátelství ještě neznamená, že je to dobrý přátelství. Hele, mě zajímá, co je podle vás největší red flag u kámoše a zažili jste někdy moment, kdy vám došlo, tyjo, to na ten člověk vlastně fakt není můj dobrý kamarád. Prostě napište mi největší podraz, který vám kdy udělal nějaký kámoš, kdy vám došlo, že to vlastně vůbec není kámoš.

0: One Direction není nikdy dost. 17 hodin, 19 minut, to je aktuální čas na fajnu. A my se vracíme k tématu. Ptal jsem se na ty největší podrazy, který vám kdy kámoš udělal. Tomáš napsal, kámoš mi začal psát s holkou, o který věděl, že se mi líbí. A ještě mi to zapíral, dokud jsem to nezjistil od ní. Tak to je hezký podrázek od kámoše. Předpokládám, že kámoši už asi nejste. Nela mi napsala, nejvíc mě dostalo, když jsem se svěřila kámoše s něčím osobním, a ona to druhý den vyprávila dalším lidem. Takže klasický povídačky, ajajajajaj. David napsal, půjčil jsem kámošovi prachy, protože měl fakt problém. Když se mi pak chtěl zpátky, najednou jsem byl já ten špatnej, tak to je klasika. Fine Drive.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrač Prout s ležákem nové generace za 18,90. Až do 18. srpna. Kaufland. Fajn Radio.
2: Prostě hity.

0: největší hudební hvězdy.
1: This is Taylor Swift.
2: Hi, it's Harry Styles.
3: Hi, I'm Olivia Dean.
4: Sleduj Fajn. Fajn. Fajn Radio. Leto bez scrollování. My vybíráme tracky, ty řešíš život.

Taneční Fine Drive. Tohleto byli Fast Boy a my popojedeme dál. Před náma jsou Chemical Brothers, to jsou borci, kteří jednou hráli koncert v 9:30 ráno na Ibize. Byl to prý totální průšvih. Byli podle jejich frontmana prostě ve špatný čas na špatném místě. Lidi prý byli naštvaní, oni byli naštvaní a podle něj tam byly dokonce i slzy. Sami později říkali, že normální člověk by v tu dobu šel spát a dal si džusíček snídani. Já si říkám, jestli se borci neřídili pravidlem, kdo nespí, nezaspí.

fajnový čtvrteční odpoledne na fajnu. Tohle to byl Robin Schulz, taky Sigala a Zoe Wees. Hele lidi, znáte člověka, kterýmu je třeba 25, ale v hádce je momentálně tak 12. Třeba když se něco pokazí, tak místo normálního řešení přijde uražený ticho, výbuch anebo klasický ze všechno můžeš ty. A nejhorší je, že to člověk někdy dělá úplně automaticky, protože přesně takhle se naučil reagovat už jako dítě. Neznamená to ale, že je takovej navždycky, protože tyhle vzorce se dají časem změnit. Hele, napište mi, máte kolem sebe kámoše, který se rozhodně nechovají na svůj věk a jak se to projevuje? Pojďte mi to napsat na 724 634 634.

0: akce pro tento týden jsou Nacho Cheese Twister a Nacho Cheese Zinger.
1: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
0: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
1: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
0: Více informací v restauracích KFC.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Vánoc, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a my jsme tady řešili naše kámoše, který se úplně nechovají na svůj věk. Ptal jsem se vás, jak se to projevuje. Terka napsala, kámoš se je 24 a jakmile jí něco řekneš, co se jí nelíbí, tak se urazí. Přestane odepisovat a dělá, že neexistuješ. Ajajajajaj, tady je někdo pěkně urážlivej. Matěj napsal, můj kámoš se při každý hádce chová jak malej kluk, neřekne, co mu vadí, ale začne být protivnej a čeká, až to z něj někdo vytáhne. To je nejvíc prostě. V nás prostě to dětinství pořád někdy je. Nelča napsala, znám týpka, který neumí nikdy přiznat chybu. I když je očividně v háji on, tak nějakým způsobem za to můžu já. To je klasika. Hele, jedeme dál, před náma Bella Kai. I love it, I love it, I love it.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: hodinku Fine Raveu. Před náma jsou ještě dvě hodinky. Díky, že jste u toho se mnou.
1: To nejlepší z hitparád.

0: užívej si každou vteřinu. Fajn.
1: Fajn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou řeznickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady. Drinky, vlny, tobogány. Aquapalace Praha. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
0: Fajn.
4: Pojďme se v rychlosti podívat na počáso. Aktuálně nám počáso stouplo na 29 stupňů, je jasno. Zítra se teplota vyšplhá ke 31 stupňům. No a příští týden v pondělí to spadne na 19, pak 22, 20. Tak si užijte ty vedra vlastně dokud jsou, viď?
0: Fajn
1: Drive. Hudba, kterou miluju. Přesně tady.
0: Fajn.
1: Fine Drive, Jindra Žampa. Jindra Žampa.
4: OK, 18 hodin, 3 minuty k tomu, startuje druhá hodinka Fine Drive. Za chvilku se koukneme na to, jaký legendární song slaví 14 let. No a druhou hodinku od startu je Cameron Whitcomb a Meduza. Právě teď na Fine.
0: Fine Drive.

Dave and Dance, Raidens. Track, který nám dohrává v 18 hodin 9 minut na Fajnu. Lidi, tuhle melodii určitě znáte. Tenhle legendární track We Are Never Ever Getting Back dneska slaví 14 let od vydání. Nejvíc je, že tenhle hit vlastně vznikl prej úplně náhodou. Taylor prej ve studiu řekla, že se údajně zasedává dohromady se svým ex a producenti si z toho začali dělat srandu. Taylor pak řekla něco ve stylu We Are Never Ever Getting Back Together. A všichni si řekli, počkat, teď tohle je vlastně naprosto brutálně dobrý název songu. Tak z téhle situace vznikl jeden z největších hitů a zároveň její první song, který se dostal na jedničku Billboard Hot 100. Tak pojďme si zaspomínat na tenhle ten megabanger právě teď na Fajnu.

0: S kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Sofian Mečmeč, Benny Cristo, jejich slzy, track, který nám dohrál v 18 hodin 19 minut. A lidi, věříte svojí intuici, nebo už vás někdy váš vlastní pocit pěkně zradil? Já mám třeba občas pocit, že z člověka hned poznám, jestli má blbou energii. Jenže pak si říkám, jestli je to fakt intuice, anebo jenom moje předchozí zkušenosti a nějaký předsudky k tomu člověku. Protože mozek si podle všeho umí strašně rychle spojovat vzorce, který už zná, takže někdy prostě cítíme, že je něco divně, ještě než vůbec víme proč. Hele, napište mi, kdy vás naposledy vaše intuice fakt zachránila a kdy vás naopak úplně zradila. Pojďte mi to napsat na 724-634-634. Fine Drive.
2: Nejlepší playlist, nejlepší ráno, nejlepší dopoledne, nejlepší odpoledne, nejlepší večer a nejlepší víkend. Nejlepší z nejlepších, nejlepší z nejlepších.
3: Duh.
2: Jo, posloucháš správný rádio a za pár vteřin už zase hrajem.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Pero Pilot plus 6 náplní jen za 199 korun. Stavebnice Lego s apkou za 299 korun a Pepsi 2,25 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 5.8.

Já myslím, že tenhle song vám zaručeně zlepšil náladu ve čtvrtek 13. srpna. Posloucháte Fajn a my jsme tady řešili, kdy vás intuice fakt zachránila a kdy vás naopak úplně zradila. Tereska mi napsala, já jsem jednou od prvního setkání věděla, že ten týpek bude problém. Všichni mi říkali, že jsem paranoidní. No, nebyla jsem. Většinou to bývá naopak, že si myslí, že ten týpek bude v pohodě a pak je to problém. Matěj napsal, mě intuice většinou říká, že mám zůstat doma, než jít na pivko. A 90% času toho pak lituju. Hele, tak to máme úplně stejnou intuici a asi stejně blbý kamarádi. Fine drive.

David Guetta, taky Terry Swims a Tones and I. Gone, gone, gone. Posloucháte fajn, 18 hodin 42 minut, to je aktuální čas. A hele, my Češi jsme fakt výjimeční v hodně věcech. Umíme vypít pivko jak nikdo, máme rekordy v hokeji, ale teď máme další docela nečekaný rekord. V Česku totiž aktuálně žije rekordních 1186 lidí, kterým je přes 100 let. A za posledních 10 let se tenhle počet dokonce zdvojnásobil. Takže jestli máte doma babičku nebo dědu, co už slaví stovku, tak rozhodně nejsou sami. A podle odhadů by těch lidí nad 100 let mělo u nás v dalších letech ještě výrazně přibývat. No tak to vypadá, že ta spotřeba piva není asi tak úplně zdraví škodlivá. Ale schválně, kdo z vás má v rodině někoho, komu je 100+, a jaký je jeho nebo její tajný recept na tak dlouhý život? Napište mi to na 724 634 634.

0: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Jak zní příští generace domácích hvězd? Pojď to zjistit společně s námi.
2: Čau, tady Sofian.
3: Ahoj, já jsem Pem Rebit. Posloucháš Fajn Radio? Osobní tipy na songy od mladých českých hvězd.
4: Od pondělí do čtvrtka.
3: 8 večer. Next Generation. Přidáš se?

0: 53 minut, tohleto byl Ale Farben a my jsme před chvílí zjistili, že v Česku žije rekordních 1186 lidí, kterým je přes 100 let. Já jsem se ptal, jestli vy v rodině někoho takového máte, komu je přes 100 let a ku podivu jsme našli hned několik odpovědí. Lucka mi napsala, moje babička má 101 let a pořád nadává, že dnešní mladí nic neumějí. OK, Honza napsal, prababička se dožila 103 let, tak to je nádherný. Celý život prý jedla normálně, chodila všude pěšky a hlavně se s ničím moc ne... Crala. OK, chápu, to je nejvíc. A Kája do třetice napsala, babičce je 99 a její největší rada je, hlavně se nevdávej mladá. Takže asi tak, tak radu bychom měli do života.
1: Největší hity každý den. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: DJ Khaled a Rihanna, Wild Thoughts. Track, který nám uzavírá druhou hodinku Fine Driveu. Před náma je poslední společná hodinka, kterou začneme klasicky 10minutovkou podle vás. Tak pojďte mi diktovat tracky, protože já je budu hrát.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co

0: Fine Drive. Fine Drive, Indra Jampa. Indra Jampa.
1: Pull my trigger, let me blow your mind.
2: 19 hodin, 1 minuta k tomu startuje třetí hodinka Fine Drive a spustíme ji klasicky 10-minutovkou podle vás. Příštích 10 minut budu hrát to, co vy budete diktovat. Číslo je 724-634-634. Odpočet je na 30 sekund. Můžete mi psát SMSky na e-message, WhatsAppy nebo na Instač Fajnu. No a odstartuju to právě teď.
0: 10 minutes for you. 10 minut tvých songů.
3: Máš 30 sekund.
0: Pošli název tvý oblíbený songy.
3: Pošli název tvýho oblíbenýho tracku.
0: A rozhodni, jak bude Fajn playlist v následujících 10 minutách hrát. 10 minutes for you.
2: Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Už to tiká a vidím, že už to i cinká. Jste neskuteční borci. Máme tady první track Zara Larsson, Lush Life. Je to od Leničky, dobře, může být. Hned potom Teddy Swims, Mr. Know It All. Tak jo, co tam dáme dál? Máte posledních pár sekund. Alex Warren, cokoliv, dobře, může být. Vidím tady i další zprávy, dopisujte je. Třeba se dostanou do velkého finále.
0: 10 minutes for you.

Swims, Mr. Know It All. To je track, o který si psal Filip v 10 minutovce. Podle vás posloucháte fajn. Před náma je třetí track v pořadí. Je to Alex Warren a Carry You Home. A hned potom nás čeká velký finále. I dneska tady mám pro vás tři tracky z těch, o kterých jste si psali, a potřebuju toho nejrychlejšího, který právě teď zavolá na 724 634 634, aby rozhodl o tom, jak tu dnešní 10-minutovku rozsekneme. Linka je volná, tak volejte. 724 634 634. 10 minutes for you.

0: Tenhle song vás neskutečně nabil právě teď na Fajnu. Před náma je velký finále 10 Minutes for You. Dneska se nejrychleji dovolala Domča. Čau, Domčo.
1: Ahoj, dobrý podvečer.
0: Jo, tobě taky. Hele, řekni mi, co zatím nejhezčího si zažila letošní léto?
1: Letošní léto, tak asi rodinou dovolenou.
0: A kde jste byli?
1: V Egyptě.
0: Hezky. A kde přímo v Egyptě?
1: Hurgadě, máme tam oblíbený hotel.
0: OK, tak to mega závidím. Hele, mám tady pro tebe 3 tracky, jsi na to ready?
1: Ano.
0: Tak jo, tohle jednička. Stray Kids a Run It, varianta číslo 1. Dvojku máme z české hudební scény a je to tahle ta věc. Kellyn a Eva Farná, Ať je klid, varianta číslo 2. Pojďme se podívat na trojku a to je tahle věc. A Let Me Down. Tak jo, je to ve tvých rukou, pojď to rozseknout.
1: Tak asi číslo 2.
0: Dobře, dáme tam dvojku a tě klid. Je někdo, komu bys to chtěla věnovat?
1: Manželovi a dětem.
0: Tak
1: který
0: jo.
1: Který sedí v autě přede mnou.
0: Tak to posíláme do auta před tebou. To je super. Jak se stane, že manžel a dítě jsou před tebou a ty seš jinde?
1: Byli jsme se koupat a potřebovali jsme stáhnout auto ještě.
0: Chápu, takže nebyla žádná hádka.
1: Ne.
0: Jste v pohodě, tak jo. Posíláme jim klid do druhého auta. Vlastně by to bylo příhodný track, kdyby nějaká hádka byla. Každopádně děkuji za zavolání a přeju krásný léto. Měj se hezky, ahoj.
1: Já taky, měj se, ahoj.
0: Ahoj. 10 minutes for you.

0: December 10, Infinity. Ladíte fajn ve čtvrtek 13. srpna a pojďme si takhle před čtvrtečku, malým pátečku tady trošku zatrapnit. Před náma je Cringe Minute, a.k.a. Minuta trapnosti. Napište mi jakýkoliv trapný příběh, který se vám v životě stal. Můžete klidně napráskat svýho kámoše nebo svoje malý já. Hlavně, ať je tady trapno. Nebojte se toho a napište mi svoje trapné storky na 724-634-634. Může to být klidně anonymně. Hlavně, ať to je. Fajn
1: Drive. Nechte chaos celýho dne za sebou a užijte si ty nejnovější hity.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou panenskou svíčkovou v ceně 129,90 za 1 kg. Nektarinky 1 kg za 32,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 27,90. A pikou křesnickou šunku nejvyšší jakosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

0: Fine Minute.
1: Posloucháte Fajn a před náma je minuta trapnosti. Dneska se o svoje trapno podělil Honza. Ten mi napsal, chtěl bych se podělit o minutu trapnosti. Včera, jak bylo zatmění slunce, tak už bylo kolem 20:10, kdy to bylo nejvíce vidět. A táta říkal, že nic už nevidí. Tak se postavil a pak si sundal brýle a řekl, aha, tam byl celou dobu kopec. Hele, já musím říct, že tvůj táta dopadl ještě dobře, protože já jsem se na to třeba koukl bez brýlí a dalších 10 minut jsem neviděl vůbec nic. Ani ten kopec.
0: Hey! Nejvíc hitů ve vysílání. Fajn.

Swift, Elizabeth Taylor. 19 hodin 41 minut, to je aktuální čas, posloucháte Fajn a my se pomalu, ale jistě dostáváme ke konci. Ale do té doby si ještě dáme Show Me Love od Wiz the MC. Borec nezačal dělat hudbu, protože chtěl být slavný, ale vlastně k tomu přišel úplně náhodou. Když mu bylo kolem 15, kecal s kámošema o repu a napadlo ho v podstatě jenom, hele, vždycky musíš nějak začít. Tak s těma kámošema začal nahrávat pod kolektivem No Homes, jenže po nějaký době všichni ostatní s hudbou sekli a Viz pokračoval sám. Dokonce říká, že ho na začátcích nejvíc bavilo právě to, že všichni kámoši byli spolu v jedné místnosti a prostě něco tvořili. Ale zajímavější na tom ještě je, že nejdřív chvíli repoval německy a až potom přišel na angličtinu. Udělal dobře, protože se strašně dobře poslouchá. Show Me Love si za chvilku dáme tady na

0: slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
1: I'm Lily Bean. It's Sabrina Carpenter.
2: Music.
0: Fine.

0: kdyby vám to nedošlo, tak já, Jindra, se s váma normálně loučím. Normálně to tady vypínám a jdu pryč. Kecám, úplně to nevypínám, protože po mně přichází Next Generation a dneska mě tady za majkem vystřídá Sebastian Vadas. Zahraje vám svůj nový track, taky tracky, který ho inspirujou, tak se s ním dejte necelou hodinku tady na Fajnu. Já se budu těšit zítra v nabitý hodince od 17 do 18 a užijte si čtvrteční večer. Za mě už jenom ty dvě slova. Popalala!
1: Algoritmus ti hodí všechno. My ti pustíme jen to.

0: Ahoj, já se jmenuji Sebastian Vadas, dělám hudbu, jsem zpěvák a songwriter a tohle je pořad Next Generation. A na příštích pár minut jsem od Fajnu dostal možnost přebrat tady to vysílání a budu vám pouštět písničky, které mě teďka nejvíc baví. A taky vám pustím i něco ze své vlastní tvorby. A jako první bych vám rád pustil moji písničku Táta nebo otec, která vyšla teprve včera, takže je to úplná novinka. A je to pro mě jeden z nejosobnějších textů a písnička, kterou pro mě bylo velmi těžký napsat, protože je to téma, který mě doprovází celý život a obecně je to velmi složitý téma. A i když jsem tu písničku při její tvorbě slyšel už strašně mockrát, tak mi při ní pořád naskakuje husí kůže, tak doufám, že se vám bude taky líbit. Takže tady je moje nová písnička Táta nebo otec.
1: Next Generation.

0: Next Generation.
1: Posloucháte Fine a s ním pořad Next Generation. Já se jmenuji Sebastian Vada, jsem zpěvák a songwriter a před chvílí jsem převzal vysílání Fineu, kde vybírám dneska večer playlist. A tahle první písnička, kterou jste teď slyšeli, byla moje novinka Táta nebo otec, která vyšla teprve včera. A moc by mě zajímalo, co na ní říkáte, jestli se vám líbila a jestli jste se v ní třeba taky našli. Písničku si můžete už teď pustit třeba na Spotify, kde ji najdete pod mým jménem Sebastian Vadas a ještě jednou se jmenuje Táta nebo otec. Jako další bych vám rád pustil novinku Electrified od Davida Kushnera, který je známý tím, že jeho písničky jsou hrozně temný, ale zároveň moc hezký. A zrovna tahle je taky temná, ale přitom je o tom, jak se zamilovává. A další písnička bude Ordinary od Alexe Warrena, kterýho mám taky moc rád a i když už je to starší písnička, tak mě pořád baví. Nejradši bych ji někdy slyšel naživo, protože když ji v únoru zpíval na Grammys, tak to znělo neskutečně, i když tam zrovna měl nějaký technický problémy. Doporučuji určitě si to pustit. Takže tady jsou Electrified a Ordinary. Enjoy.
0: Fine. Next Generation.

0: Next Generation.
1: Tohle je fajn a pořád Next Generation. Tady je pořád Sebastian Vadas a právě nám dohráli písničky Electrified a Ordinary. A protože mě poslední dobou hodně baví taky Charlie XCX, tak bych vám teď rád pustil dva songy z jejího novýho alba Music Fashion Film. A to moje nejoblíbenější, který se jmenují Spring Summer 26 a Rock Music. A doufám, že vás budou bavit tak jako mě. Tady jsou.
2: Next Generation. Yeah. Brand new music.

0: generation.
1: Number one hit music station.
2: Posloucháte Fajn, já se jmenuji Sebastian Vadas a my pokračujeme v pořadu Next Generation, kde vám pouštím písničky, kterými teď nejvíc hraju na repeat. A teďka nám dohráli Spring Summer 26 a Rock Music od Charlie XCX. A kromě Charlie mě taky poslední dobou hodně baví zpěvačka Adéla, který se podařil uspět s její hudbou v Americe a dokonce teď jako první Slovenka vystupovala na známém americkém festivalu Lollapalooza. Takže jí moc držíme palce a pouštím vám teď její písničky Ain't in LA a KGB. Enjoy.
0: Number one hit music station. Next Generation.

Generation. Yeah. Posloucháte Fine, pořad Next Generation se Sebastianem Vadesem a teď jsem vám pouštěl písničky Ain't in LA a KGB od Adély a já moc doufám, že vás můj výběr playlistu dneska večer bavil a třeba jste i narazili na něco novýho, co vás bavilo natolik, že si to uložíte do playlistu. Pro dnešek nám ale bohužel pořad Next Generation končí a proto jako poslední dvě věci, které bych vám rád pustil, budou zase moje dvě vlastní písničky a to Nezapomenout a novinku, která vyšla teprve včera, která se jmenuje Táta nebo otec. Takže tady jsou.

0: Generation. Yeah.
1: Fine. Tohle je pořad Next Generation na Fajnu se Sebastianem Vadesem a tohle byly moje dvě písničky Nezapomenout a novinka Táta nebo otec. A jestli se vám líbily, budu moc rád, když se pustíte třeba i na Spotify. Tohle byl pořad Next Generation, kde Fajn dává prostor mladý generaci umělců vybírat playlist a zároveň vám pouštět i některý z našich vlastních písniček. Takže tímhle Fajnu moc děkuju za prostor převzít vysílání a budu se těšit třeba zase příště. A jestli se vám líbí, co dělám, najdete mě třeba na Instagramu, jsem tam taky jako Sebastian Vadas a budu rád, když mi napíšete, jak se vám líbí novinka Táta nebo otec. Díky moc, užijte si zbytek večera a mějte se fajn. We are number one. Next generation. Number one hit music station. Fine. Fine. Yo, we the hit music station. Hey. Fine.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot.
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: vybírání víc vibe. Fajn.
1: My vybíráme taky, ty řešíš život.
0: Nový hity, fresh objevy a vibe, který nemusíš hledat.

0: Jsme fajn, jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
3: One Republic.
2: One Republic.
4: Hi, this is One Republic.
5: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
6: Hi, I'm Gracie DeBons. It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
1: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: vám ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělý mood, non-stop.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: This is Bruno Mars.
3: I'm really creepy. It's Sabrina Carpenter.
0: Music. Fine.

kolikrát budem ponocovat a necháme čas kolem nás ubíhat. Je skoro půlnoc, já bych tě chtěl moc,

0: než to bude všude.
1: Hity začínají tady.
0: Fajn.
2: Pořád se ptala.